zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese,

vagóny a Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

obojí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala jí v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte i vy.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má, si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nikdy nevyšla. Tady je.

půjde Déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petr Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého slavíka a Bratislavskou liru. Písničky ti musí začít psát Karel

Svoboda, musíš získat zlatou desku suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Edar Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pak, že je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Corinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byli Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králová a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galerie v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva Pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský

jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se se státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vše.

a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila: těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojoben, Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známým, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta alegrace stála peněz? Bane. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára, to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuknem si. Šťastné veselé.
3: Šťastné veselé.
2: A dobře to užij tady.
3: A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a z jeho dcerou Káťou jsme si hráli na divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka i Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně v Vyberte si SMS-kou humoru.
1: Ale si Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme posouzení
2: jiným.
3: Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900. Kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: Dal bych si Bčko.
2: Děkujeme
3: ano.
2: Pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že jsi prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle. Hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkuji. Děkujeme. Ano, díky. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak aj jemu, ano. Všetko dobré, dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
8: Mhm. Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, halo, Rybka? Haló, Rybka, tak helíte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože? Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co? No co? No tak, jak se to dělá? Helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je škoda,
2: úřednického,
3: že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo?
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla no. Taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí
3: byla
2: filmových.
3: Byla zvláštní.
2: Aha.
3: Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili? Spolu?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, no nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: no prostě
3: jsem
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta hic.
2: No. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní.
2: Popravdu nádherná, od Lenky.
1: No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta, ano, Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru,
1: no,
2: kdyby
1: tak,
2: tuší,
1: ne.
2: jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás: Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den.
3: Hezky.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: Den.
4: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda, když jsme z Nového Yorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborný.
2: To je krásný.
1: Tak děkuji.
6: Takže bych byl proto děkuju,
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, jo, jo, on si

0: trošku poda a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko.
1: Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni, ťukni. Počkej, to je zase málo. Asi tak doprostřed někam. Tak a piš. No. Josef. Pipka.
2: Je vedoucím střediska 22.
1: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
2: Je vedoucím střediska 22 sice?
1: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
2: Pro nedostatek, ne?
1: Dobrý. No. Skrz nedostatek organizační schopnosti není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
2: Normální pracovní době, chudák Pipka.
1: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
2: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
1: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je... Počkej, jak to tam bylo? Houževnatost, viď? Houževnatost, nic. A je tvrdohlavý jako mezek.
2: No ale... Mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
1: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plní plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
3: Prosím.
4: Tak mě dostanou ty návrhy, hrdina.
1: Jo, už se to dopisuje, soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
4: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
1: A je.
4: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
1: ano,
4: návrhy.
1: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posledáš. Tak. Pro Krista pana, co to trháš?
2: No ten první návrh, pochopitelně.
1: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a piš.
2: Tak prosím.
1: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
2: Obětavý.
1: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
5: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Ano, jeden tady vzorek vnoučat tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových Lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak, a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v pátek budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: to
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš jenom.
4: A ty chceš mě poměrek někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů, Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No, tak když mě už bude skoro 100, tak jako to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak neročková, až mi zase pokoušeš, jo? Já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa. Pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, Pudřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu mám a už já nedám, beránku můj.
6: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelže, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Nebo... Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
6: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama? Ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tebe, teď já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
6: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš moji pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: No, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
6: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky, dítíti.
6: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž? Bude to muž, jo.
6: Jako tvůj muž, nebo to?
5: No
6: to jsem já. No to jsem já.
5: No tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No jediný muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
6: správce. Se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řek si 5 kilo mrzák.
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
7: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adélou.
7: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc, nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
7: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
7: co budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
7: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
7: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
7: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro smutného muže pana Válka. 90 01 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc, moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně. Mějte.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní. S Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Práce na přestavbě mrakodrapu v centru Ostravy začnou na konci července. Silná bouřka podemlela v pondělí večer železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Dnes bude v regionu skoro jasno, odpoledne a večer s možností bouřek. Teploty do 31 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
3: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl. Prázdný výškový dům v centru Ostravy se začne měnit na byty. Na konci července oznámil to soukromý investor. Městu v polovině června zaplatil 55 milionů korun za koupy budovy. Novou podobu ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici navrhla renomovaná architektka Eva Jiřičná.
4: V mrakodrapu má vzniknout 111 bytů. Podle investora se už prodávají a je o ně zájem. Obnova 60 let staré původně kancelářské budovy se v minulosti několikrát odkládala. Teď k ní už ale má skutečně dojít. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Silná bouřka podemlela v pondělí večer železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Provoz v úseku mezi Hanušovicemi a Starým městem pod Sněžníkem byl kvůli tomu přibližně 2 hodiny přerušený. Před 9 hodinou večer tam byl obnovený provoz. Uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Návštěvníci Karvinského moře špatně parkují, upozorňuje na to radnice. Ohrozit to může průjezd záchranářů. Lidé nerespektují dopravní značení a stojí i tam, kde je to zakázané. Teď tam budou víc situaci kontrolovat strážníci, říká ředitel městské policie Petr Kionka.
5: Budeme situaci nadále pravidelně kontrolovat a vůči řidičům, kteří nerespektují dopravní značení, postupovat důsledně. Naším cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost všech návštěvníků a zachovávat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 26 a vítr bude mírný, severovýchodní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuální provoz je teď zatím na silnicích v Moravskoslezském kraji klidný, plynulý. V části kraje, zejména na Opavsku a na Bruntálsku, mohou být na silnicích větve anebo bláto po silných bouřkách, tak na to dejte pozor. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přátelé, máme tady poslední červnový den roku 2026, je úterý s datem 30. června. Začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, což je program, který dnes mezi 5. a 9. hodinou odbaví Lenka Blažejová a Petr Soukup. Oba přejeme příjemný den s námi a začínáme hudebně s Miroslavem Žbirkou.

0: Těžkou práci hutníků v třineckých železárnách nahradili naprogramované stroje. Firma spustila unikátní robotické pracoviště v tamní ocelárně a pomoc je to právě v těchto velmi parných dnech. Bližší reportáž k tomuto tématu nabídneme krátce před 17:30. Teď je tady souhrn historie spjaté s datem 30. června.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové.

0: počasí.
1: Přátelé, ani dnes se příliš neschladíme. Jak to aktuálně v našem regionu vypadá? Většinou je všude jasno nebo polojasno, i po ránu velmi teplo. Zaměřme se třeba na Karvinou, tam teď naměříte 20 stupňů Celsia, na horách, konkrétně na vrcholu Lysé hory, je teď teplota na 15 stupních. Prognóza na poslední červnový den hovoří o tom, že by mělo být většinou slunečno, přechodně ale může přijít více oblačnosti a ojediněle se vyskytne přeháňka, případně bouřka. Teploty až 32 stupňů na horách, pak naměříte do 26.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Místo lidí roboti, tak to vypadá v ocelárně Třineckých železáren. Těžkou práci části zaměstnanců v extrémních podmínkách a při vysokých teplotách nahradili naprogramované stroje. Jsou přizpůsobené velkému žáru. Robotické pracoviště na důležitém výrobním uzlu je první svého druhu v Evropě.
1: Teď se měřila teplota oceli v mezipánví. Teplota bylo kolem 1530 stupňů Celsia. Robot nabírá, sundal sondu, nabírá další sondu.
2: Kolik lidí to nahradí?
1: Dva lidi to nahradí, ale ta práce se zatraktivní, jak sami můžete cítit na sebe, je tu 48 stupňů Celsia a nikdo by tu nechtěl pracovat 24/7.
2: Popisuje jeden z hutníků přímo vedle obří nádoby s rozžhavenou ocelí. A současně vidíme, jak to vypadalo doteď, ručně.
1: Chlapu se obleká do termopláště.
2: To všechno už odpadne.
3: V těchto vedrech je to obzvláště, řekněme, přínosné.
4: Dodává generální ředitel Třineckých železáren Roman Hajde. Robotická ramena mezi tím dělají svou práci při teplotě kolem 60 stupňů v těsné blízkosti nádoby se žhavou ocelí.

0: máme teploty vysoké a vysokou náročnost pro naše zaměstnance a precizní opakovatelnost procesu.
1: Je to podle vedení železáren unikátní systém i v celosvětovém srovnání. Kromě toho, že nahradí lidskou práci, zajistí taky větší bezpečnost. Třeba už nehrozí rozstříknutí žhavé oceli. Z třineckých železáren Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Zbývala nám Jennifer Raj, ale teď už krátké zprávy a s nimi také Lenka Blažejová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Hutní společnost Třinecké železárny zahájila provoz robotického pracoviště na odlévání oceli. Technologie zhruba za 2 miliony euro v přepočtu za 50 milionů korun zvýší bezpečnost práce. Potvrdil to generální ředitel Třineckých železáren Roman Hajde. Na Seidlerově nábřeží v Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město Ostrava nabídne pro tento účel pozemky k prodeji. Lokalitu na Slezském břehu Ostravice v centru města vytipovala už dříve městská architektonická kancelář MAP. Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO už proběhla jednání s hotelovými řetězci. Lidé mají už jenom dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo třeba trhaviny. Končí půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba předem zavolat na linku 158. Zatím lidé v Česku odevzdali zhruba 4 000 zbraní. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od zítřka. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Počasí v regionu dnes slunečné, odpoledne a večer výjimečně bouřky a teploty kolem 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Mikulovicích na Jesenicku bude ještě dnes uzavřená nábřežní ulice v obou směrech. Končí tam oprava po povodních. Volně průjezdná silnice by měla být od zítřka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Zpíval nám Evan Lastedě 5 hodin 40 minut. Já bych vás rád pozval k poslechu našeho toulového magazínu Křížem krajem, ve kterém poznáváme různá zajímavá místa na severní Moravě a ve Slezsku. A my právě dnes po 9. navštívíme památník Leoše Janáčka. Tentokrát se zastavíme hlavně u jeho fotografií a také u portrétu, který teď byl zrestaurován a představuje Leoše Janáčka ještě jako mladého geniálního skladatele s jiskrným pohledem a pevnou vůlí. Na místo samé nás 10 minut po 9. vezme Iva Havlíčková. Buďte u toho.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Hostem v našem ranním programu teď bude meteorolog Petr Drobek. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říct si něco o tom, jak to právě v těchto chvílích vypadá.
2: Tak v Moravskoslezském kraji je na některých místech sice malá oblačnost, skoro jasno, ale tvoří se taky nízká oblačnost, zejména v Beskydech, okolí na Frýdeckém, Místecku, možná Novojičínsku, Třinecku a podobně, a taky částečně i na Krnovsku, ale jinde je skoro jasno nebo polojasno, bez srážek, teploty ty klesly zatím na 21 až 17 stupňů a vítr fouká slabý proměnlivý nebo ze severních směrů s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: Je tady 30. červnový den, jak bude?
2: Tak trochu se nám oproti včerejšku sníží teploty a předpokládáme, že bude skoro jasno až polojasno ráno, tedy ještě místy i ta nízká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti budou tvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky a ty mohou být i silné, to znamená, že mohou být doprovázené přívalovými srážkami, kroupami anebo i nárazy větru. Maximální teploty očekáváme v rozmezí od 28 do 32 stupňů, na horách v Beskydech kolem 24 stupňů a v Jeseníkách tam bude o něco chladněji kolem 20 stupňů. Vítr bude foukat mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a co první červencový den?
2: Tak v noci bude oblačno, přechodně může být i malá oblačnost, skoro jasno, ale místy se v průběhu noci mohou vyskytnout také přehánky nebo bouřky a zpočátku zase mohou být ty bouřky i silné. Teploty budou klesat na 21 až 17 stupňů a vítr bude většinou slabý, proměnlivý, jen v těch bouřkách budou přechodně zesilovat. No a zítra dopoledne očekáváme ještě malou oblačnost, jen výjimečně s přehánkami a odpoledne se postupně zatáhne a přehánky nebo bouřky se vyskytnou na většině území a opět bouřky mohou být i silné, to znamená s přívalovými srážkami, kroupami nebo i silnými nárazy větru. Maximální teploty 27 až 31 stupňů, na horách v Beskydech kolem 24 a opět v Jeseníkách něco chladněji, tam kolem 20 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
1: Tolik informace o počasí, které nám dal Petr Drobek, my za to děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Našimi úterními dopoledními hosty budou policejní komisař Miroslav Kolátek z oddělení prevence a Tomáš Martínek, koordinátor pro měkké cíle oba z krajského ředitelství policie. Bavit se budeme o tom, jak se zorientovat v krizových situacích, například při útoku v budově. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval náma Dalibor Janda. Dnes po 13. hodině opět nabídneme pořad Alex a host. U mikrofonu bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbova. Uslyšíme třeba i o tom, jestli si vzpomene, kdy byl naposledy nemocný a kdo pro něj byl velkou inspirací.
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Jiřím Kolbabou si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině. Teď skupina ABBA.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Meteorologové varují, že i dnes se mohou v Česku objevit velmi silné bouřky. Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. S výrobou oceli v třineckých železárnách pomáhají robotická ramena. A v regionu bude slunečno, teploty kolem 31 stupňů. U poslechu aktuálních zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Česko zasáhly silné bouřky hlavně na jihu a východě Čech a taky na Vysočině. Českému rozhlasu to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm vody za hodinu. Bouřky doprovázely i kroupy o velikosti přes 2 cm a taky nárazy větru přesahující 70 km za hodinu. Bouřky se budou objevovat i dnes.
2: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky především na horách a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné. Doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
0: Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc korun. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
3: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
0: Sněmovna by dnes taky mohla projednat návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
4: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
0: Město Opava prodloužilo otevírací dobu tamního venkovního koupaliště. Dnes bude otevřené až do 20 hodin. V areálu se taky ochlazuje povrch dětského hřiště, aby herní prvky a dopadové plochy děti nepálily. V provozu jsou ve městě i všechna mlžítka a pítka. Nové zařízení, které ochlazuje vzduch, funguje na Horním náměstí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, na horách 22 až 26 stupňů a vítr bude mírný severovýchodní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Omezený provoz je aktuálně na silnici D48 mezi 3. a 8. kilometrem ve směru na Frýdek Místek. Jsou tam vozidla údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Omezení bude platit do 12 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Petr Souku, Lenka Blažejová se starají o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám 6:04. Příjemný den, určitě krásný, čeká všechny šárky, nositelky tohoto jména dnes totiž slaví svůj svátek. Jedná se o křestní jméno, jehož původ není dnes zcela jasný. Nejčastější výklad se opírá o teorii, že se jedná o uměle vytvořené jméno, které vzniklo z názvu skalnaté oblasti na okraji Prahy, což ostatně dokládají i úryvky z Kosmovy kroniky. Významově by se tedy dalo říci, že Šárka znamená návrší. Nositelkám tohoto hezkého a u nás oblíbeného jména přejeme krásný svátek a posíláme nahrávku od Jakuba Smolíka.

0: 4 minuty v programu Českého rozhlasu Ostrava teď patřili i zpěvačce Bonnie Tyler. 6 hodin a 12 minut. Kovbojský Colt, revolver o velikosti kolibříka nebo špionská zbraň jako z filmu. Tak to vše už moravskosleští policisté zachytili při zbraňové amnestii. Ta končí právě dnes. Kdo se chce beztrestně zbavit zbrojního materiálu, na to má tedy poslední den. Téma pro reportáž nabídneme už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla a nohy doširoka postavené. S výdechem půjdeme dolů do dřepu a zároveň pravou paží jdeme dolů k levému vnitřnímu kotníku a levá paže jde vzhůru nad hlavu. Totéž opakujeme obráceně. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: V pohodě vám taky řeknu, že dnes bude opět vedro. Aktuální stav na severní Moravě a ve Slezsku je takový, že je polojasno, místy i oblačno, ale už teď po ránu teploty relativně vysoké. V Ostravě naměříte 21 stupňů, ve Frenštátě pod Radoštěm pak o stupeň nižší teplotu. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že by mělo být hezky většinou jasno nebo polojasno, přechodně přijde více oblačnosti a ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty opět vysoké, až okolo 32 stupňů. Na horách, na hřebenech pak naměříte od 22 do 26 stupňů. Foukat bude slabý, mírný severovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6.21 v tomto čase se loučíme s Petrem Kolářem. Poděděný revolver po dědečkovi, vojákovi anebo kuriozní nálezy z půd starých domů. Lidé už policistům v letošní zbraňové amnestii odevzdali tisíce kousků a ve velkém se beztrestně zbavují také nelegálního střeliva anebo munice. Dnes to můžou udělat naposled, protože amnestie končí. Zítra už opět držitelům takového zbrojního materiálu bude hrozit trest.
1: Vcházíme do dobře zabezpečeného policejního skladu.
2: Nejčastěji tyto kousky jsou památkou pro bývalé vojáky, kteří k tomu přišli různými nám neznámými způsoby, tak my je tady uskladníme a rozhodneme, jak se dále s nimi naložit.
1: A Tomáš Rajm z oddělení zbraními teď ukáže, jak to vypadá, když já jako občan sem přinesu nějakou zbraň.
2: Po levé straně vidíme vybíjecí zařízení, které slouží k bezpečnému vybití

0: k rakouského hodináře neboli nejmenší kulová zbraň na světě.
1: Nesplňuje standardy obranných zbraní.
2: Možná postraší, ale ani nezraní.
1: No, řekl bych, že ani nepostraší. Spíše pachatele rozesměje.
0: Dodává policejní zbraňař Tomáš Reim. V Moravskoslezském kraji přes 250, v Česku už lidé zatím odevzdali víc než 3700 zbraní. Podle mluvčí policejního prezidia Ireny Brodské můžou šanci využít ještě dnes.
3: Výhodu amnestie je, že po provedeném zkoumání si o zbraň majitele mohou požádat, ale platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění.
0: Zadržení nelegální zbraně hrozí majiteli trest od 5 roku do 5 let ve vězení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
5: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Krátký zpravodajský souhrn, to je to, co vám teď nabídne Lenka Blažová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku začne ochlazovat. Ve druhé polovině týdne budou teploty okolo 24 stupňů maximálně. Od západu bude přibývat oblačnost, místy přijdou velmi silné bouřky s přeháňkami a vítr může v nárazech dosahovat až 90 km za hodinu. Padat můžou i kroupy. Vedení Horských lázní Karlova Studánka na Bruntálsku převzala ředitelka Irena Vašicová. Ve funkci vystřídala Martina Voženílka, který státní podnik vedl od února dočasně z pověření ministerstva zdravotnictví. Vašicová chce lázně více profilovat jako zdravotnické zařízení a připravit taky vznik odborného léčebného ústavu. Po 40 letech se do Kružberku na Opavsku vrátí představitel filmového hrázného Palizy, herec Pavel Nový. Bude hlavním hostem oslav výročí natáčení televizního seriálu Jaroslava Dítla Velké sedlo, který se u Kružberské přehrady na Opavsku natáčel v roce 1986. Beseda s herci bude 11. července jedním z bodů programu Dne obce. Český Těšín právě dnes otevírá dopravní hřiště pro veřejnost. V provozu bude vždy od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou. Na místě bude také správce, který dětem půjčí kola, koloběžky a ochranné přilby. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Lehečka, Menšík, Kopřiva, Nosková, Bousková, Plíšková, Valentová a taky Sára Bejlek. Počasí v regionu Severní Moravy a Slezska bude slunečné odpoledne a večer ojediněle i velmi silné bouřky. Teploty dnes kolem 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Část hlavní třídy ve Frýdku Místku je uzavřená, začala tam oprava povrchu vozovky, která potrvá do 4. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je úterý, čili den, kdy pravidelně v čase mezi 11. a 12. vysíláme poradnu. I dnes to nebude jinak. Jaké bude dnešní téma? Věděli byste, jak se zachovat v krizových situacích, třeba při útoku v budově nebo na veřejném prostranství? Návod, jak se zorientovat, co dělat, co nedělat, tak to poskytnou hosté našeho dnešního pořadu, do kterého přijali pozvání Miroslav Kolátek z oddělení prevence a Tomáš Martínek, koordinátor pro měkké cíle, oba z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Ptát se budete moci prostřednictvím telefonní linky také vy, a to 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno.

0: počasí.
1: Hostem v našem ranním programu teď bude meteorolog Petr Drobek. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci něco o tom, jak to právě v těchto chvílích vypadá.
2: Tak v Moravskoslezském kraji je na některých místech sice malá oblačnost, skoro jasno, ale tvoří se taky nízká oblačnost, zejména v Beskydech, okolí na Frýdecku, Místecku, možná na Vojičínsku, Třinecku a podobně, a taky částečně i na Krnovsku, ale jinde je skoro jasno nebo polojasno, bez srážek, teploty ty klesly zatím na 21 až 17 stupňů a vítr fouká slabý proměnlivý nebo ze severních směrů s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: Je tady 30. červnový den, jak bude?
2: Tak trochu se nám oproti včerejšku sníží teploty a předpokládáme, že bude skoro jasno až polojasno ráno, tedy ještě místy i ta nízká oblačnost a hlavně později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti budou tvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky a ty mohou být i silné, to znamená, že mohou být doprovázené přívalovými srážkami, kroupami anebo i nárazy větru. Maximální teploty očekáváme v rozmezí od 28 do 32 stupňů, na horách, v Beskydech kolem 24 stupňů a v Jeseníkách tam bude o něco chladněji, kolem 20 stupňů. Vítr bude foukat mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci a co první červencový den?
2: Tak v noci bude oblačno, přechodně může být i malá oblačnost, skoro jasno, ale místy se v průběhu noci mohou vyskytnout také přehánky nebo bouřky a zpočátku zase mohou být ty bouřky i silné. Teploty budou klesat na 21 až 17 stupňů a vítr bude většinou slabý, proměnlivý, jen v těch bouřkách budou přechodně zesilovat. No a zítra dopoledne očekáváme ještě malou oblačnost, jen výjimečně s přehánkami a odpoledne se postupně zatáhne a přehánky nebo bouřky se vyskytnou na většině území a opět bouřky mohou být i silné, to znamená s přívalovými srážkami, kroupami nebo i silnými nárazy větru. Maximální teploty 27 až 31 stupňů, na horách, v Beskydech kolem 24 a opět v Jeseníkách o něco chladněji, tam kolem 20 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
1: Tolik informace o počasí, které nám dal Petr Drobek, my za to děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Sparta!
1: Skupina Jelen, máme 6 hodin 52 minut. Český rozhlas Ostrava teď nabídne pár tipů pro ty, kteří i dnes, 30. června, budou disponovat volným časem. Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje do 23. srpna výstavu slovenského umělce Matouše Maťátka s názvem Bratříčku drž sa. Jde o kolekci malé bareliéfů a grafik, které zaznamenávají zlomové historické události a krizové momenty našich státotvorných dějin. Muzeum v Bruntále pak zve na výstavu fotografky Ivany Sivákové s názvem Doteky. Skrz snímky a básně autorka zachycuje pomíjivé situace, světlo, atmosféru i emoce. Výstavu můžete vidět v zámecké kapli do 15. září. A výstava Svatostánky a obýváky je k vidění v ostravském výstavním prostoru Mapa za výlohou. Prezentuje tvorbu Marka Štěpána, jednoho z předních českých architektů, a to prostřednictvím modelů, prostorových fotografií i osobních komentářů. Výstavu můžete navštívit až do 10. října.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Slezská Ostrava otevřela nové kariérní centrum. Ve fakultní nemocnici Ostrava vznikla nová kardiologická ambulance pro novorozence. Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. Bude slunečno, teploty kolem 31 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Bezplatné poradenství s hledáním práce nebo změnou pracovního směřování nabízí nově otevřené kariérní centrum Slezské Ostravy. Poradnu s třemi odbornicemi na pracovní trh otevřela radnice na Gagarinově náměstí. Mluvčí Slezské Ostravy Sandra Štrejlová doporučuje se k návštěvě předem objednat. Kontakty zájemci najdou na webu obvodu.
2: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
0: Ostravská fakultní nemocnice otevřela kardiologickou ambulanci pro novorozence. Lékaři tam pečují o miminka, u kterých se po narození projevily srdeční nesrovnalosti. Dříve docházeli rodiče s novorozenci do ordinací pro starší děti. Nová ambulance je přímo na oddělení neonatologie, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
3: Nová ambulance je v těsné blízkosti ordinace pro rizikové novorozence, kteří péči dětského kardiologa potřebují velmi často. Součástí lékařského týmu na oddělení neonatologie jsou aktuálně 3 atestovaní dětští kardiologové. V případě potřeby tak mohou dítě vyšetřit i mimo ordinační hodiny ambulance.
0: Kriminalita v Česku neroste. Loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít a vyzkoušet hranice. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá taky projevů násilí mladistvých v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. Nejméně 3 lidé jsou zraněni po výbuchu v Monaku. 2 z nich jsou ve vážném stavu, potvrdila to monacká vláda. Kamerové systémy zachytily člověka, jak položil batoh před domem, potom utekl směrem do sousedního francouzského města Beausoleil.
4: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
5: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christophe Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Le Figaro 3 Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se může vyskytovat přehánka nebo bouřka, nejvyšší teploty do 32 stupňů na horách, 22 až 26 stupňů Celsia a vítr dnes bude mírný severovýchodní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 57 v obci Neplachovice na Opavsku došlo k vážné nehodě. Provoz je tam omezený, probíhají záchranné práce a je tam kolona. Dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I dnes v úterý 30. června roku 2026 je s vámi Český rozhlas Ostrava. Lenka Blažová a Petr Soukup přejí 4 minuty po 7. příjemné ráno a dobrý poslech. Nejbližší půl hodina přinese nejen písničky od Václava Neckáře, skupiny Krištof a nebo Ace of Base, ale také rozhlasovou anketu dnes na téma sny, ale ještě předtím už za pár chvil tady budou dobré rady a nápady, které nám den co den servíruje Artur Kubica. Pěkný poslech.

0: Nejen pro kutily připravuje každý den Artur Kubica svou pravidelnou rubriku Dvakrát měř, jednou řeš.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Někdo má kočičky rád, někdo je rád nemá, protože občas chodí na vaši zahrádku dělat hromádky. Pokusíme se vám poradit, jak na to, aby si to příště rozmysleli. Některé kočky nesnášejí vůni kakaových slupek, česneku a molice psí, takže pokud jste zoufalí, vyplatí se takovou směs vyzkoušet. Stejně jako patentované odpuzovače koček, i když výsledky mohou být různé. Trnité větve, to je nápad, který doporučují zahradníci. Takže trnité větve, třeba z růží, položené na záhonku, obvykle kočkám napoví, že tady se kakat nebude. A pokud kočičku při takové činnosti přistihnete, pak prý stačí ji postříkat proudem vody. Velmi spolehlivé je zakrytí zeminy, zahradní textilí anebo hrubými hoblinami. Po případě můžete sázet rostliny na záhonku tak hustě, že nezůstane ani kousíček obnažené hlíny, kterou by kočka později využila jako svůj záchodek. Problémy s kočkami v zeleninové zahradě vyřeší také mulčovací textilie. Já jsem letos vyzkoušel s manželkou pokládání nalámaných větviček na záhonek z rajčaty. Prostě obyčejné větvičky jsem tam naskládal a to se docela osvědčilo, kočka tam nejde. A ještě jsme také ostříhali hroznové víno, tedy ty přerostlé liány, a ty jsme i z listy položili mezi rajčata ve skleníku. Kočička si ale takovou lehkou zelenou větvičku posunula o kousek dál a zase se jí u nás zalíbilo. Zdraví vás, kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ochlazení se dnes konat nebude, i dnes maximálky vystoupají těsně nad 30 stupňů. Aktuální situace v regionu, místy je oblačno, místy polojasno. Co se teplot týče, ty už jsou relativně vysoko. V Českém Těšíně teď naměříte 20,5 stupně Celsia, zamíříme teď také do Krnova, v tuto chvíli teplota 22 stupňů Celsia. No a prognóza od našich meteorologů, ta hovoří, že zpočátku bude ještě hezky odpoledne, nicméně přijde více oblačnosti a ojediněle můžeme čekat i přehánky, případně bouřku. Teploty těsně nad 30, pokud vyrazíte nahory, počítejte s teplotami okolo 25 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7:23 Český rozhlas Ostrava nabídne rozhlasovou anketu. Sny jsou pro nás tak trochu branou do jiného světa, jsou plné nečekaných událostí i nových možností. Někdy bychom na ně nejraději zapomněli, jindy se můžou stát hezkou vzpomínkou na celý život. Jak to máte vy? Zdají se vám sny a jaké nejčastěji? Na to jsme se zeptali.
1: Tak většinou o dětech a o rodině, o chalupě a tak.
2: Ano, většinou, jak jsem dělal na šachtě, o té šachtě, takové nepříjemné sny. Jinak někdy třeba o horách, jako se mi zdá.
3: Taková sranda.

0: Sandičky a další blbosti.
1: Obvykle sny nemám a když se mi něco zdá, tak je to něco, co jsem předtím prožila. Takže se mi něco vrací. Nesmím se moc dívat večer na detektivky. Pak se mi to vrací, ty mrtvoly.
2: Ano, mám sny a často se mi zdá, že nemůžu běhat. Jo, nebo že člověk zakopne a spadne, no a se zbudí, že? Český rozhlas

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy má pro vás Lenka Blažejová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Moravskoslezský kraj právě dokončil v ostravském městském obvodu Krásné pole stavbu kruhového objezdu. Okružní křižovatka je s tým kruhovým objezdem ve vlastnictví kraje a její vybudování vyšlo na 10 milionů korun. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se situace na trhu s palivy do té doby stabilizuje, od 20. července se vrátí běžný prodej benzínu a nafty. Regulaci vláda zavedla v dubnu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Původně měla skončit na konci června. Silná bouřka podemlela v pondělí večer železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Provoz v úseku mezi Hanušovicemi a Starým městem pod Sněžníkem byl kvůli tomu přibližně 2 hodiny přerušený. Před 9:00 večer tam byl obnovený provoz. Uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Kopřivničtí dobrovolní hasiči mají novou automobilovou stříkačku. Město na ní dostalo dotaci od kraje. Cisterna v Kopřivnici slouží už několik týdnů. Schválení krajské dotace se ale podařilo dokončit až teď, řekla mluvčí města Lucie Macháčková. Návštěvnost na mnoha koupalištích v Moravskoslezském kraji byla teď o víkendu rekordní. Do venkovních bazénů zamířily tisícovky lidí. Můžou za to vysoké teploty i začátek prázdnin, kde byla návštěvnost v rámci kraje nejvyšší, řekneme ve zprávách v 8 hodin. Počasí dnes bude slunečné odpoledne a večer s možností silných bouřek, teploty kolem 31 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Kašpara Peterka v Kravařích v části Kouty je uzavřená. Provoz tam bude z důvodu opravy silnice uzavřený do pátku 3. července.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Robotizace v třineckých železárnách, to je téma, kterému budeme věnovat čas v našem vysílání už za pár minut.

0: 7 hodin 40 minut, jsme Český rozhlas Ostrava a teď míříme do Třince. Místo lidí roboti, tak to vypadá v třineckých ocelárnách. Těžkou práci části zaměstnanců v extrémních podmínkách a při vysokých teplotách nahradili naprogramované stroje. Jsou přizpůsobené velkému žáru. Robotické pracoviště na důležitém výrobním uzlu je první svého druhu v Evropě.
1: Teďkom se měřila teplota oceli v mezipánví. Teplota bylo kolem 1530 stupňů Celsia. Robot nabírá, sundal sondu, nabírá další sondu.
2: Kolik lidí to nahradí?
1: Dva lidi to nahradí, ale ta práce se zatraktivní, jak sami můžete cítit na sebe, je tu 48 stupňů Celsia a nikdo by tu nechtěl pracovat 24/7.
2: Popisuje jeden z hutníků přímo vedle obří nádoby s rozžhavenou ocelí. A současně vidíme, jak to vypadalo doteď, ručně.
1: Chlap se obleká do termopláště.
2: To všechno už odpadne.
3: V těchto vedrech je to obzvláště, řekněme, přínosné.
2: Dodává generální ředitel třineckých železáren Roman Hajde. Robotická ramena mezitím dělají svou práci při teplotě kolem 60 stupňů v těsné blízkosti nádoby se žhavou ocelí.
3: Tento robot dokáže vlastně uchopit nejprve smíjící trubici, kterou nasadí. Dále umí propálit výtokový kanál nebo úzel, dále umí odebrat vzorek a vhodit kotvu, na základě které potom vlastně dojde k vytažení zbytku ocele.
2: Těchto pět samostatných strojů je další fází robotizace a budoucnosti ocelářské výroby.
3: Toto je začátek nové éry, kdy vlastně robotizace a automatizace v naší společnosti postoupila, řekněme, z těch studených provozů nebo z provozů, kde je teplota nižší, právě sem na výrobu ocele, kde máme teploty vysoké a vysokou náročnost pro naše zaměstnance a precizní opakovatelnost procesu.
2: Je to podle vedení železáren unikátní systém i v celosvětovém srovnání. Kromě toho, že nahradí lidskou práci, zajistí taky větší bezpečnost. Třeba už nehrozí rozstříknutí žhavé oceli. Z třineckých železáren Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Telefonát s ostravskými meteorology. Ve vysílání přivítáme Evu Richtárikovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povězme si něco právě o aktuální situaci v našem regionu.
2: Tak nyní máme poměrně dost oblačnosti. Vytvořila se nad ránem nízká oblačnost, která nás bude ještě dopoledne ovlivňovat. Teploty se pohybují mezi 20 až 22 stupni Celsia. Na horách je chladněji, v těch nejvyšších polohách kolem 16 stupňů Celsia. No a fouká slabý vítr ze severu rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Máme tady poslední červnový den. Jak bude?
2: Očekáváme, že postupně ta nízká oblačnost se bude rozpouštět, převládne tak polojasno, přechodně i skoro jasno, ale hlavně později odpoledne a večer opět bude přechodně přibývat oblačnosti. Ta už bude souviset s vytvářejícími se přeháňkami nebo bouřkami, které nás místy mohou zasáhnout. Ojediněle mohou být i silné s přívalovými srážkami, kroupami, případně nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu. Teploty dnes budou už o něco příjemnější než ty předcházející dny, většinou mezi 28 až 32 stupni Celsia. Na horách to bude různé, v Beskydech bude ještě tepleji, kolem 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 20 stupňů. Povane mírný severovýchodní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Od dnešku máme jasno, co nás čeká pak následně v noci a co zítra.
2: V noci se ještě mohou objevovat i přeháňky a bouřky. Převážně tak bude oblačno, ale přechodně může ubývat oblačnosti i na skoro jasno. Teploty budou mezi 21 až 17 stupní Celsia a vítr už povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Ještě zejména z počátku noci v bouřkách může přechodně zesilovat. Během zítřejšího dne v dopoledních hodinách očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Dopoledne ještě jen o jedině přeháňky, ale odpoledne bude dále oblačnosti přibývat až na zataženou oblohu a na většině území se během odpoledních a večerních hodin vyskytnou přeháňky, místy také bouřky, a to i silné. Teploty ještě zítra budou i nad 30 stupni Celsia, mezi 27 až 31 stupni, na horách v Beskydech stále i kolem 24 stupňů, v Jeseníkách o něco chladněji kolem 20 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může tedy zesilovat.
1: Pojďme zakončit tento informační servis tlakem a vlhkostí vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1022 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 80%.
1: Vše důležité víme, informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Chronické kožní defekty, jako například bercové vředy a proleženiny, které vyžadují chirurgickou léčbu. Tomu se budeme věnovat v příští rozhlasové lékárně s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá teď zpívala s Janem Bendigem. 7 hodin 53 minut. Já nabídnu pár pozvánek. Do Jablunkova vás chceme pozvat na zahájení prázdnin s kinem. Děti potěší americký animovaný film Farma zvířat. Vstupenku a popcorn dostanou za vysvědčení zdarma. Promítá se od 5 odpoledne v sále radnice. Muzeum Oderska zve na výstavu Carbon. Ta vám představí fascinující svět prvohorní fauny a flóry. Výstavu připravilo společně s Univerzitou Palackého a Vlastivědným muzeem v Olomouci. K vidění je do konce března příštího roku. A v Ostravě můžete vidět výstavu Nitky vzpomínek. Ta přibližuje osudy žen v Gulagu. Připravila ji organizace Gulag.cz ve spolupráci s Ostravským muzeem. K vidění jsou příběhy 26 konkrétních žen, které prošly peklem sovětských pracovních táborů. Některé nesou i českou stopu. Ve dvoraně radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je výstava přístupná až do 30. srpna.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Majitelé nelegálních zbraní mají dnes poslední možnost je beztrestně odevzdat. Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Koupaliště v regionu hlásí za uplynulý víkend rekordní návštěvnost. A den bude slunečný, teploty kolem 31 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Končí zbraňová amnestie. Majitelé nelegálních zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Lidé jich od ledna odevzdali přes 3700.
3: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
4: Policista Tomáš Reim revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezídia Irena Brodská.
5: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
4: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností v Česku. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Hollingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
6: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách, především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
2: Návštěvnost na mnoha koupalištích v Moravskoslezském kraji byla o víkendu rekordní. Do venkovních bazénů zamířili tisícovky lidí. Můžou za to vysoké teploty i začátek letních prázdnin. Nejvyšší letošní počet návštěvníků hlásí Vřesinské koupaliště v Ostravě Porubě, které je zároveň v regionu největší.
7: Tam v neděli zamířilo přes 9 tisíc lidí. Rekord padl v neděli i v Krnově. 2800 návštěvníků, což je nejvíce od roku 2018. Letos nejvíce plavců bylo i na koupalištích v Jablunkově nebo Opavě. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly, přesto polovina rodin své děti letos na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos. Pouze 22% dotázaných rodičů uvedlo, že ceny letních táborů zůstaly stejné jako loni. 60% rodičů zaznamenalo jejich zdražení, nejčastěji o 10 až 20%. Letní tábory, bez ohledu na to, jestli jsou pobytové nebo příměstské, výjdou rodiče v průměru na 5 až 10 tisíc korun. S touto částkou počítá asi 40% rodičů.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo i silnější bouřka. Nejvyšší teploty kolem 31 stupňů, na horách kolem 25 a vítr bude mírný severovýchodní do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici z Nošovic do obce Vyšní Lhoty je propadlá vozovka a provoz je tam omezený, tak na to dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: V nejbližší půl hodině se v našem vysílání zaměříme na zbraňovou amnestii, o které jsme hovořili už ve zprávách, ale ještě předtím tady bude opět pár zajímavostí, které v pravidelné rubrice, co v učebnicích nebylo, nabídne Martin Písařík. Z muziky vybíráme jména jako třeba Valdemar Matuška, Aneta Langerová anebo zpěvačka Madonna. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. O dnešní ranní program se starají Lenka Blažová a Petr Soukup. Hezký poslech.

0: Český rozhlas Ostrava je přesně 8 hodin 11 minut. Kovbojský Colt, revolver o velikosti kolibříka nebo třeba špionskou zbraň jako z filmu. Už moravskoslezští policisté zachytili při zbraňové amnestii. Ta končí právě dnes. Kdo se chce beztrestně zbavit zbrojního materiálu, má na to tedy poslední den. My o tom budeme podrobněji mluvit v reportáži. Krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Bude sice o pár stupňů chladněji než v těch předešlých dnech, nicméně i dnes se asi dočkáme tropických teplot. Pojďme se aktuálně do regionu podívat. Většinou je všude dost nízké oblačnosti, ale teploty už relativně vysoké. Ve Frýdku Místku naměříte 22 stupňů Celsia. Ještě tepleji je teď v Krnově, a to o 1 stupeň. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že by mělo být zpočátku ještě jasno, nicméně počítejme s přibýváním oblačnosti a také ojediněle může přijít přeháňka, případně i bouřka. Teploty až 32 stupňů, na horách pak naměříte okolo 25.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívá nám Aneta Langerová, 8 hodin 22 minut. Poděděný revolver po dědečkovi vojákovi anebo kuriózní nálezy z půd starých domů. Lidé už policistům v letošní zbraňové amnestii odevzdali tisíce kousků a ve velkém se beztrestně zbavují také nelegálního střeliva anebo munice. Dnes to mohou udělat naposled, protože amnestie končí. Zítra už opět držitelům takového zbrojního materiálu bude hrozit trest.
1: Vcházíme do dobře zabezpečeného policejního skladu.
2: Nejčastěji tyto kousky jsou památkou pro bývalé vojáky, kteří k tomu přišli různými nám neznámými způsoby, tak my je tady uskladníme a rozhodneme, jak se dále s nimi naložit.
1: A Tomáš Rajm s oddělení zbraními teď ukáže, jak to vypadá, když já jako občan sem přinesu nějakou zbraň.
2: Po levé straně vidíme vybíjecí zařízení, které slouží k bezpečnému vybití palné zbraně.
1: Já mám v ruce například nějaký revolver a úplně nejdřív ze všeho, než s ním za váma jdu, tak ho tady musím vybít.
2: Ano.
1: Dobře, mám vybito, co dál?
2: Můžete se posadit za stůl.
1: Policejnímu zbraňaři Tomáši Rajmovi už na tomto stole přistály různé speciální kousky. Diverzní zbraň z konce druhé světové války.
2: Můžeme se přesunout do fantazie Jamese Bonda. Nicméně nemáme moc informací o tom, za jakých operací byla využita.
1: Nebo 7-centimetrový výrobek rakouského hodináře, neboli nejmenší kulová zbraň na světě.
2: Nesplňuje standardy obranných zbraní.
1: Možná postraší, ale ani nezraní.
2: Nebo... No, řekl bych, že ani nepostraší. Spíše pachatele rozesměje.
1: Dodává policejní zbraňař Tomáš Rajm. V Moravskoslezském kraji přes 250, v Česku už lidé zatím odevzdali víc než 3700 zbraní. Podle mluvčí policejního prezidia Ireny Brodské můžou šanci využít ještě dnes.
3: Výhodou amnestie je, že po provedeném zkoumání si o zbraň majitele mohou požádat, ale platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje

0: Poslouchali jsme Roxette, ale teď už ke krátkým zprávám má je pro vás Lenka Blažejová.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Hutní společnost Třinecké železárny zahájila provoz robotického pracoviště na odlévání oceli. Technologie zhruba za 2 miliony euro v přepočtu za 50 milionů korun zvýší bezpečnost práce. Potvrdil nám to generální ředitel Třineckých železáren Roman Hajde. Na Seidlerově nábřeží v Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město Ostrava nabídne pro tento účel pozemky k prodeji. Lokalitu na Slezském břehu Ostravice v centru města vytipovala už dříve městská architektonická kancelář MAPA. Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO už proběhla i první jednání s hotelovými řetězci. Lidé mají už jenom dnešek na to, aby případně policii bez postihu odevzdávali nelegálně držené zbraně, munici anebo trhaviny. Končí půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba předem zavolat na linku 158. Zatím lidé v celém Česku odevzdali zhruba 4 000 zbraní. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od zítřka. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. místo. Počasí v regionu slunečné, místy oblačné, odpoledne a večer výjimečně silné bouřky a teploty kolem 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Šumpersku na silnici 446 u obce Hanušovice spadl na vozovku strom a provoz je tam omezený. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jak to o uplynulém maximálně tropickém víkendu vypadalo na vodních nádržích v našem regionu? O tom budeme mluvit po písních Jiřího Korna a Františka Nedvěda. Pěkné ráno.

0: lepší zdraví. Je přesně 8:37 a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se teď zaměříme na vodní nádrže, které v těchto tropických dnech praskají ve švech. Za uplynulý víkend navštívili plovárny napříč regionem tisícovky lidí, mohli za to samozřejmě ty tropické teploty, ale také začátek prázdnin. Jak to vypadalo v jednotlivých městech, to už zjišťovala reportérka Natálie Janešková, kterou vítám ve studiu. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Je to tak, velká část provozovatelů koupališť, se kterými jsem mluvila, mi řekla, že v sobotu a v neděli byly venkovní bazény plné, často až na hranici kapacit. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se vyšplhaly nejvyšší teploty v regionu v sobotu na 36 stupňů, v neděli bylo ještě tepleji, 37 stupňů naměřili meteorologové na stanici v Ostravě Porubě.
0: Která koupaliště trhla ten letošní rekord v návštěvnosti?
1: Já ještě začnu tím, že ta čísla, která budu říkat, to jsou celodenní údaje. Neznamená to, že v jednu chvíli bylo najednou tolik lidí v areálu koupaliště nebo dokonce v bazénu. Už jsem mluvila o tom, že nejtepleji bylo v Ostravě Porubě. Tamní koupaliště ve Vřesině v neděli přivítalo 9100 návštěvníků, což je letos zatím nejvíce, ale v uplynulých letech byla ta čísla vyšší až k 15 tisícům lidí. Dalším víkendovým rekordmanem bylo taky koupaliště v Krnově. Tam přišlo nejvíce lidí od roku 2018, kdy se celý areál rekonstruoval. A to bylo v neděli přes 2800 návštěvníků. Rekord trhlo i jablunkovské koupaliště Amerika s nedělními skoro 900 plavci. Venkovní bazén tam je opět otevřený po dvou letech. A na opavskou plovárnu zamířilo v neděli 3000 lidí, což je také zatím letos nejvíce. A pak další koupaliště sice už neměla rekordní návštěvnost, ale počet lidí se blížil plné kapacitě. V Bruntále přišlo v sobotu i v neděli zhruba 600 lidí. Na nově zrekonstruované novojičínské koupaliště dorazilo v neděli skoro 1300 návštěvníků a kapacita byla téměř plná třeba i v koupacím biotopu v Úvalně na Bruntálsku. Oba víkendové dny dorazilo skoro 500 lidí. A narváno bylo taky v akvaparku ve Frenštátě pod Radhoštěm, oba dny skoro 2000 lidí. Na karvinském koupališti se zase dohromady v pátek, sobotu i neděli okoupalo skoro 6000 lidí. Já ještě doplním, že lidé mířili také k velkým koupacím nádržím v Moravskoslezském kraji. Tam už bohužel neznáme konkrétní čísla návštěvnosti, protože nejde o uzavřené areály s provozovatelem. Zároveň ale kvalitu vody stále sleduje krajská hygienická stanice, která aktuální informace zveřejňuje na svém webu. S tím je spojená i bezpečnost lidí, kteří se ve vodě i kolem vody pohybují. Podle mluvčího krajských záchranářů Lukáše Humpla ošetřovali zdravotníci o uplynulém víkendu u vody několik případů zranění a také přehřátí organismu.
0: Tropický víkend jsme teď zhodnotili z pohledu obsazenosti koupaliště v našem regionu s Natálí Janeškovou. Děkujeme za informace a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Momentálně je v regionu většinou zataženo nízkou oblačností, ta by se ale měla rozpustit a minimálně dopoledne by mělo být ještě jasno. Aktuální teploty v regionu jsou následující, opět pohled do dvou lokalit, v Karviné už teď 23 stupňů, na teploměru například v Chuchelné na Opavsku je o stupeně nižší teplota. Dnes bude tedy jasno a polojasno, alespoň dopoledne, pak ale přijde více oblačnosti a můžeme také očekávat přeháňku, případně může ojediněle přijít i bouřka. Teploty opět přesáhnou 30 v maximech okolo 32 stupňů, na horách pak teplota na hřebenech bude okolo 25 stupňů Celsia, foukat bude mírný severovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: věděli byste, jak se zachovat v krizových situacích, třeba při útoku v budově nebo na veřejném prostranství? Návod, jak se zorientovat, co dělat, případně co nedělat, tak to nám dnes v pravidelné rozhlasové poradně poví komisař Miroslav Kolátek z oddělení prevence a Tomáš Martínek, koordinátor pro měkké cíle. Oba z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Ptát se samozřejmě budete moci i vy prostřednictvím naší telefonní linky. Začínáme 10 minut po 11. hodině. A touto informací končí dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, kterým vás provázel Petr Soukup. Já vám přeji krásný a pohodový den. Už za pár minut bude na tomto místě kolega Vláďa Šmelík.
1: Zasmějte se s námi! A to se tak sekretářka přitulí ke svému řediteli a povídá: chtěla bych zvýšit plat. A ten ředitel se zamračí a říká: ale to snad, Mařenko, nemyslíš vážně. A ta sekretářka povídá: myslím to vážně, můj milý řediteli. A když mi plat nezvýšíš, tak napíšu a zveřejním své paměti. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: S výrobou oceli v třineckých železárnách pomáhají robotická ramena. Prezident právě zahájil jmenování Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Český Těšín dnes dopoledne v 10 hodin otevře dopravní hřiště pro veřejnost. Bude skoro jasno, později oblačno s teplotami kolem 31 stupňů Celsia. Zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
2: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
0: Česká armáda bude mít po 4 letech nového náčelníka generálního štábu. Do nejvyšší vojenské funkce jmenuje prezident Petr Pavel na Pražském hradě teď v 9 hodin generálporučíka Miroslava Hlaváče. Doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak bude podle Řehky jednoduché.
3: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda té kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
0: Řehkův nástupce Miroslav Hlaváč se chce zaměřit mimo jiné na vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. Dopravní podnik města Brna dnes v 11 hodin do centra města vyšle na spanilou jízdu 40 tramvají typu 45T. Pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj. Dopravní podnik tím završí dodávku těchto obousměrných vozidel, za které firma zaplatila přes 2,5 miliardy korun, vysvětluje její mluvčí Barbora Doležalová.
4: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý více než 2 kilometry.
0: Český Těšín dnes v 10 hodin otevře dopravní hřiště pro veřejnost. V provozu bude vždy od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou. Na místě bude také správce, který dětem půjčí kola, koloběžky a ochranné přilby. V případě špatného počasí bude hřiště ve Frýdecké ulici uzavřené.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno. Ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty kolem 32 stupňů, na horách 22 až 26 a vítr bude mírný severovýchodní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici z Bohumína do Dolní Lutyně se dnes bude provádět údržba s omezeným provozem. Tam počítejte do 16 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krátce po 9. hodině posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Slyšeli jste Lenku Blažejovou a aktuální zprávy. Ty další vám nabídne v 10 hodin. Teď už vás od mikrofonu zdraví Vladimír Šmehlík a jako tradičně začneme magazínem Křížem krajem. Na dnešní výlet nás vezme Iva Havlíčková. Kam to bude, tak to prozradíme po písničce. Za malou chvíli Iveta Bartošová.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A už za malou chvíli v magazínu Křížem krajem navštívíme památník Leoše Janáčka. Tentokrát se zastavíme hlavně u jeho fotografií a taky u portrétu, který byl teď zrestaurován. Představuje Leoše Janáčka ještě jako mladého geniálního skladatele s jiskrným pohledem a pevnou vůlí.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Jako staršího pána s rozevlátými bílými vlasy, tak si skladatele Leoše Janáčka vybavuje řada lidí. V památníku v Hukvaldech ale opatrují jeho portrét, na kterém je zachycený jako hodně mladý muž. Olejomalba byla teď navíc zrestaurována a tak je nyní v Janáčkově prázdninovém domě na Hukvaldech opravdovou perlou. Se správcem památníku Davidem Jurečkou se u obrazu zastavila redaktorka Iva Havlíčková.
3: S Davidem Jurečkou, správcem památníku v Hukvaldech, jsme na prohlídce domu, kde strávil Leoš Janáček závěr svého života. Co návštěvníky čeká v domě Leoše Janáčka nebo v památníku Leoše Janáčka v Hukvaldech? To je restaurovaný portrét Leoše Janáčka. On je na něm jako mladý a tak možná ho moc lidí nezná, mladého Leoše Janáčka.
4: Tak myslím si to taky, no. Obzvlášť, když tady lidi přijdou a koukají na ten portrét, tak chviličku, než je trkne, kdo by to mohl být, trvá to někdy. Ale pak jim to dojde, protože jsou v památníku, ale je pravdou, že Leo Ženáček je skoro pro všechny lidi, kteří se třeba o něj zas až tak moc nezajímají, spíš starý pán s bílou hlavou, jo? Tak lev s bílou hřívou, jako když si nazvali ve filmu, ale mladý Leo Ženáček nebyl moc známý Leo Ženáček. Každopádně ten portrét je svatební, on to dostal jako svatební dar. Byli dva, i s jeho ženou Zdenkou, ten teda nemáme, ten je v soukromé sbírce. A jak už jste to zmínila, je teďka vlastně spravený, zrestaurovaný, takže docela prokoukl.
3: Ano, obraz prokoukl. Mladý Leo Janáček, jak jsem si přečetla v popisu restaurátora, má jiskrný pohled v očích, tak se dívám, jestli je to pravda, tmavé fousy, tmavé vlasy ještě. Ale těch obrázků nebo fotografií Leoše Janáčka tady v památníku je víc. My jsme teď vlastně v jeho pracovně a tady v jeho ložnici tam je asi ten nejznámější pohled toho šedivého pána.
4: Tak nejznámější nevím, ono totiž z jeho pozdějšího věku, nebo když už to byl jako řekněme starý pán, tak těch fotek s Janáčkem existuje hodně, jo, ono to dalo vlastně na celou knížku, protože třeba pan Zahrádka to vydával před x lety a to je vlastně Leo Janáček ve fotografii a když si člověk do té knížky koukne, tak je vidět, kolik existuje portrétních fotek s Leošem Janáčkem a samozřejmě čím byl slavnější, tak tím víc ho fotili. Ale ta fotka tady v ložnici je zajímavá i proto, jednak tu fotku lidi znají, když na ní kouknou, ale když se zadívají víc, tak si potom můžou všimnout toho, že Janáček sedí přímo v té ložnici u toho stolu, na kterém ta fotka dneska stojí. Takže tím je to asi zajímavé i proto, že to je tady, jo, že vidí Janáčka přímo v jeho ložnici u jeho stolu, na který se zrovna dívají.
3: Říká David Jurečka, správce památníku. Na rozdíl třeba mě napadá od Petra Bezruče, který se nerad fotografoval a portretoval a tak podobně, tak Janáček to měl rád. No ale kdybychom se ještě podívali tady na ty další fotografie v té pracovně.
4: Leo Janáček byl z poměrně početné rodiny. Jeho rodiče měli 14 dětí. Ne, že by všichni přežili do dospělosti, ale to jsou zrovna dva z jeho sourozenců. To je jeho bratr Karel a jeho sestra Eleonora. A byly to, dá se říct, i kmotři jeho dětí, protože on měl vlastně děti dvě, měl dceru Olgu a syna Vladimíra. Takže tady ti dva sourozenci byli kmotři jeho dětí.
3: Takže fotka členů rodiny, tady Leoš Janáček tady v dřevěném rámu.
4: Leoš Janáčka, takhle ho taky všichni znají, jo, tady mu může být nějakých 73 asi už. Jo, zemřel ve 74, takže to je v podstatě fotka už
3: ze závěru jeho života. No a ještě tady nad tím jeho psacím stolem.
4: Psací stůl a na té fotografii, to si taky lidi často myslí, že to je Leoš Janáček, protože když kouknou na ten jeho svatební portrét a potom hnedka vidí tuhle další fotku, tak si myslí, že to je Leoš, ale je to František, to je jeho mladší bratr, nebo byl jeho mladší bratr a tomu původně patřil tenhle dům. Je tam vyfocený se svou ženou Mášou, Marií. Oni říkali teda Máša, protože to je v Polsku typické a to byli vlastníci tohoto domu. A když potom František zemřel, tak od té Máši Leo Janáček koupil tenhle dům.
3: Koupil, zrestauroval, opravil, nadstavil, opravil.
4: A trávil tady volný čas.
2: Říká David Jurečka a do expozice v Janáčkově prázdninovém domě se s ním za malou chvíli zase vrátíme, abychom se pomocí historických fotografií dokázali přenést do dobové atmosféry.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Našimi úterními dopoledními hosty budou policejní komisař Miroslav Kolátek z oddělení prevence a Tomáš Martínek, koordinátor pro měkké cíle oba z krajského ředitelství policie. Bavit se budeme o tom, jak se zorientovat v krizových situacích, například při útoku v budově. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte magazín Křížem krajem. Vracíme se do Hukwald. Dcera Olga, manželka Zdeňka a Kamila. Zřejmě nejvýznamnější ženy Janáčkova života. Poslední jmenovaná Kamila Šteslová byla jeho můzou a stala se mu osudovou i na úplném konci. Právě s ní při pobytu v Hukwaldech se v letní bouřce Janáček nachladil a krátce na to zemřel. Zajímavé fotografie Janáčka i jeho žen si se správcem památníku v Hukwaldech Davidem Jurečkou prohlédla redaktorka Iva Havlíčková.
3: Jestli se ještě můžeme podívat, pane Jurečko, do té ložnice, tam je ten portrét, jak jste říkal, který hodně návštěvníky zajímá, protože opravdu Leoš Janáček tady u tohoto stolu seděl.
4: Je to hezká fotka, protože se to tak nějak jako víc stotožňuje s tím Janáčkem. Občas si tu z toho lidi vystřelí, že to je jak z filmu Járy Cimrmana. No, kde prostě tady je jeho doutník a podobně, ale když potom vidí Janáčka, že tu opravdu seděl u toho stolu, tak už třeba si z toho nedělají takovou legraci. Jo. Opravdu byl tady. Jo, ta dáma, co je vlastně vedle něho, tak to je Kamila. Ta na fotografii Kamila Šteslová, ta blížku oknu to byla jeho manželka Zdenka Janáčková. Takhle ty fotky asi neměl, ale tak my to tu máme pro lidi, aby se mohli aspoň podívat. To jsou v podstatě nejvýznamnější ženy v jeho životě, plus potom ještě jeho dcera Olga, která je tady vedle postele. No, ta bohužel zemřela mladá, takže Olga, Zdenka a Kamila, bych řekl, že to byly takové nejvýznamnější ženy, které ho provázely celý život, ne, protože Kamilu potkal až, řekněme, na stáří, ale přece jenom i s ní udržoval 11leté nadstandardní přátelství.
3: O to intenzivnější možná byl ten vztah k ní, i když, jak jste říkal, zřejmě platonický, i když se to neví jistě.
4: Tak nikdo nemůže říct, jak to bylo doopravdy, protože to ví asi jenom Leo Janáček a Kamila Šteslová, ale všechno nasvědčuje tomu, nebo vypadá to tak, že opravdu ten vztah byl vyloženě možná nadstandardní na tu dobu, ale pořád platonický. Jako založený hlavně na posílání dopisů. Leo Janáček jí poslal spousty dopisů, ale lidi mají rádi samozřejmě historky o tom, že to byli milenci, ale myslím si, že ne.
3: Teď tu byla veliká skupina návštěvníků turistů z Uherského Hradiška, tak právě je docela zajímaly ty obrazy a povídání o nich a ještě se zmínili o nějakých obrazech, které jsou v patře, které prý stály stejně jako celý dům.
4: No ještě víc, protože dům Leo Janáček koupil za 6 tisíc a obrazy plus minus za 20 tisíc. A jsou to obrazy, říká se tomu Laškující amorci. Je to od Františka Brinera Dvořáka, což jako nebyl úplně známý malíř v té době, ani Leo Janáček ho neznal, ale nechal si na to tenkrát udělat odhad a koupil to. Jo, takže za obrazy dal spoustu peněz, no a ty obrazy visí pořád nahoře v pokojíku, který byl původně jako pokoj pro hosty, zamýšlen jako pokoj pro hosty, speciálně pro Kamilu Šteslovou, protože Leo Janáček to postavil hlavně kvůli ní. No a chtěl, aby ty obrazy byly nahoře, tak mu svým způsobem plníme tu jeho vizi, že to tam pořád visí.
3: Dodává David Jurečka, správce památníku. Z Hukwald Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a v zítřejším magazínu Křížem krajem se vydáme po stopách těžby břidlice. Naším cílem bude kopec nad potokem Horník v Zálužném. Prochází tady naučná stezka dědictví břidlice. Na výlet nás pozve redaktorka Romana Kubicová.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
5: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.

Je 9 hodin a 31 minut. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Babské rady Jarky Vykoupilové dnes přinesou recept na letní nadýchanou bublaninu. A dozvíte se i to, odkud se tato dobrota vzala, kde vzala především svůj název. Pokud vás ten recept zajímá, tak máte přesně 2 minuty a 21 vteřin na to, abyste si sehnali papír a tušku. Mezitím vám zaspívá Věra Špinarová.

0: Babské rady.
1: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli pro vás budeme mít připravenou i letní soutěž zámeckého léta. Začínáme přesně ve 3:15.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialovou fialek.
1: Tohle byla Hana Hagerová, no a teď už se na vás těší František Kinský a Pavel Kudrna.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
3: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
2: Zámecké léto.
4: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
5: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
6: Většinou teda chodím do zahrad.
5: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
6: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
5: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
6: Libochovice svojí polohou k řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
5: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
6: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
5: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
6: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách, téma se jmenuje Šlechta na cestách, a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
2: Zámecké léto.
4: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích. Jak postupovat? Tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: co jsem žil.
1: Michal Tučný, Abych tu žil. Tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky. Teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky. Prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
2: No, účastnila, ale nedovolala.
1: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
2: Ano.
1: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
2: Tak já si myslím, že to je za A.
1: Myslíte nebo víte?
2: No, jestli slyšela jsem 17. století, tak doufám, že to je ono.
1: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
2: No, vidíte, to tak, to jsem ráda.
1: Zas nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
2: Mám radost, děkuju moc.
1: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano. Kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám rád, nebo mám radost, mějte se hezky, užívejte
2: děkuju,
1: si poslední černový
2: taky
1: den.
2: Ano, krásný den.
1: Krásné, děkuju. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrn. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého leta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Slezská Ostrava otevřela nové kariérní centrum. V našem kraji opět padaly teplotní rekordy. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer s možností bouřek a teploty kolem 31 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Bezplatné poradenství s hledáním práce nebo změnou pracovního směřování nabízí nově otevřené kariérní centrum Slezské Ostravy. Poradnu s třemi odbornicemi na pracovní trh otevřela radnice na Gagarinově náměstí. Mluvčí Slezské Ostravy Sandra Štrejlová doporučuje se k návštěvě předem objednat. Kontakty zájemci najdou na webu obvodu.
2: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
0: Meteorologové včera v Moravskoslezském kraji znovu zaznamenali rekordní teploty. Maxima pro tento den byla překonána na všech měřících stanicích, kde se měří alespoň 30 let. Takových je v našem regionu 20. Uvedl to Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na většině stanic byl překonán i rekord pro měsíc červen a na některých stanicích je překonáno i absolutní maximum. Nejvyšší teplotu v Moravskoslezském kraji zaznamenala měřící stanice v Ostravě Porubě, kde teplota vystoupala na 38 stupňů Celsia. A teplo bylo i na horách. Například na Lysé hoře stanice naměřila 29,4 stupně Celsia, což je dosavadní nejvyšší červnové maximum. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka.
3: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
0: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu, rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit s mírnějšími podmínkami. Držitelé takzvaného Baťa pasu mohou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťa pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. Pokračuje manažer centrály cestovního ruchu Východní Morava Petr Michalec.
4: Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty kolem 31 stupňů na horách do 26 a vítr bude mírný severovýchodní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici 1. máje v Třinci je hromadná nehoda tří osobních aut. S velkou opatrností a kratším zdržením projedete a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři a půl minuty po desáté, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne v 11 hodin. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem a i dnes po desáté hodině pro vás mám připravenu jednu záludnou otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dneska můžete vyhrát krásnou audioknihu Dokudrama Karin Lednické životice a taky nějakých pár drobností s logem ostravského rozhlasu. rozhlasu. No a pak, když znáte palkovické hůrky, tak máte velkou šanci vyhrát. Pak, když neznáte palkovické hůrky, tak můžete tipovat, protože každá otázka našeho kvízu má tři možnosti řešení. Nabídneme také rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a taky reportáž z Krnova. Prozradíme, co to znamená práce za stravenky. Tak uvidíme. Je 10 hodin, 5 minut a vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Silva.
1: Silvo, odkud nám voláte?
2: Z Opavy.
1: Z Opavy, tak to nemáte zrovna blízko k palkovickým hůrkám. Ale znáte palkovické hůrky?
2: Neznám, ale zkusím to.
1: Dobře, tak jenom poradím, až budete hledat někdy palkovické hůrky, tak je najdete mezi Místkem a Frenštátem. Tak jdeme na to. Pod vrchem hradisko v Palkovických hůrkách najdete malebné poutní místo s kapličkou Panny Marie Lurdské, vytesanou do skály. Před ní klečící sochu svaté Bernadety. Toto poutní místo vzniklo v roce 1946 zásluhou Jana Bělunka a faráře Stanislava Dubiny. Jan Bělunek tímto způsobem vyjádřil vděčnost za přežití leteckého náletu na Ostravu za druhé světové války. Jak se toto poutní místo v Palkovických hůrkách jmenuje? A máte na výběr, buď je to za A Palkovické Lurdy, za B Myslíkovské Lurdy, nebo za C Měrkovické Lurdy.
2: Tak já zkusím to Ačko.
1: Zkusila jste, ale takhle lehké to nebylo, takže zkuste to zase příště, díky za zavolání. Dobré dopoledne, kdo pak se nám dovolal? Haló.
3: Dobrý den, tady je Hanka Zhavířová.
1: Hanko Zhavířová, já vás zdravím, tak co víte, jak se jmenují Lurdy v Palkovických hůrkách?
3: Ano, Myslíkovské.
1: Krásná práce. Máte pravdu, byla jste tam někdy, znáte to?
3: No, projíždíme tam občas kolem, to je mezi Frýdkem a Štramberkem tam, ale určitě se tam stavíme, ale v těch Hicech teď ne.
1: Jasné. Tak jo, tak já blahopřeju do Havířova a zůstaňte prosím ještě malou chvíli na telefonu.
3: Děkuji.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Bonsoir, Mademoiselle de Paris, tohle je Shalom a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 10:24. Za malou chvíli rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Dneska pozveme do Kopřivnice, do Nového Jičína i do Ostravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na fotbalovém hřišti Lubina v Kopřivnici si dnes od 15 hodin můžete užít program s koncertem dechové hudby Příboranka. Akci pořádá klub důchodců Lubina a město Kopřivnice. I občerstvení je tam zajištěno. Takže na Příboranku, na dechovku, na fotbalové hřiště Lubina do Kopřivnice od 15 hodin. Městské kulturní středisko Nový Jičín zve na Masarykovo náměstí na program Vítání prázdnin Hra začíná. Koná se od 14 do 19 hodin a těšit se můžete na hry v nejrůznějších podobách. Od kostek a kreativních aktivit pro svět počítačových hrdinů. Součástí budou workshopy, Lego zóna, nafukovací atrakce, fotokoutky či hudební a taneční vystoupení. Tak nezapomeňte, od 2 do 7 do večera Masarykovo náměstí v Novém Jičíně. A poslední pozvánka do Ostravy, Železniční muzeum Moravskoslezské v Ostravě zve na výstavu s názvem Železnice Moravskoslezská spojila města, hutě a doly. Návštěvníky seznámí s téměř 180 letou historií jak páteřních a strategických tratí, tak železnic budovaných pro potřeby důlních a hutních provozů. Přiblíží i vznik lokálních drah. A jenom připomínka, Železniční muzeum Moravskoslezské najdete přímo v budově železniční stanice Ostrava Střed.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Lidé bez domova se odteď mohou za malou odměnu zapojit do uklízení města Krnova. Město spustilo projekt Práce za stravenku. Radnice chce lidi v těžké životní situaci ukázat i v pozitivním světle. Na brigádu s nimi vyrazíme za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, Krnovské autobusové nádraží, park nebo okolí divadla. Všude tam teď můžete potkat uklízecí čety, složené převážně z lidí bez domova. Krnovská radnice totiž začala nabízet stravenku za práci. Účast je dobrovolná a zapojit se může každý, kdo má zájem. Projekt potrvá do konce roku.
1: Vemte si, když tak chlapí vodu, ať vás nekřísím.
2: Četa dobrovolníků si ještě vybírala poslední nářadí a pomalu vyrážíme do parku nedaleko autobusového nádraží.
1: Tak jdem na to.
3: Není co dělat a mě práce nevadí, jako a mě to baví, no.
2: Od práce ruším Jiřího, ten bydlí na ubytovně místní armády Spásy. V ruce má takové ty dlouhé kleště na sbírání nepořádku a plastový pytel.
3: Jde o to, že dostaneme stravenku na oběd, ale tak prostě je to čisto.
2: Ale tak chutná vám?
3: No, obědy jsou dobré, nemůžu si stěžovat.
2: Vidím, že dlouhé kleště fungují a pracovní rukavice si společně s brigádníky nasadila taky koordinátorka projektu Růžena Ondrušková.
4: Snažím se to brát spíš jako týmovou práci, zapojit se do toho úklidu, aby viděli, že prostě pracujeme jako tým a není to žádná povinnost, kterou by museli splnit. Jde nám o to, aby si zvykli, že ráno po nějaké té základní hygieně se jde na ty 2 hodinky pracovat, aby si zvykli na to, že je to každý den ten úklid a užili si tu odměnu.
2: Město Krnov projekt odkoukalo v Kroměříži, jak mi popisuje vedoucí odboru sociálního Ivo Zdráhal.
5: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkování.
2: Ivo Zdráhal dodává, že stravenky platí v normální restauraci v centru města. Lidé bezdomova nebo v těžké životní situaci se tak můžou socializovat a přijít do kontaktu s běžnou společností. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je 10:45, tohle jsou Pet Shop Boys a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli pro vás budeme mít připraven tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se náš rozhlasový zahradník a kutil Artur Kubica zaměří například na pokusy, jak vyhnat kočky, aby si třeba váš skleník nepletli se záchodkem.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Někdo má kočičky rád, někdo je rád nemá, protože občas chodí na vaši zahrádku dělat hromádky. Pokusíme se vám poradit, jak na to, aby si to příště rozmysleli. Některé kočky nesnášejí vůni kakaových slupek, česneku a molice psí, takže pokud jste zoufalí, vyplatí se takovou směs vyzkoušet, stejně jako patentované odpuzovače koček, i když výsledky mohou být různé. Trnité větve, to je nápad, který doporučují zahradníci. Takže trnité větve, třeba z růží, položené na záhonku, obvykle kočkám napoví, že tady se kakat nebude. A pokud kočičku při takové činnosti přistihnete, pak prý stačí ji postříkat proudem vody. Velmi spolehlivé je zakrytí zeminy, zahradní textilí anebo hrubými hoblinami. Po případě můžete sázet rostliny na záhonku tak hustě, že nezůstane ani kousíček obnažené hlíny, kterou by kočka později využila jako svůj záchodek. Problémy s kočkami v zeleninové zahradě vyřeší také mulčovací textilie. Já jsem letos vyzkoušel s manželkou pokládání nalámaných větviček na záhonek z rajčaty. Prostě obyčejné větvičky jsem tam naskládal a to se docela osvědčilo. Kočka tam nejde. A ještě jsme také ostříhali hroznové víno, tedy ty přerostlé liány, a ty jsme i z listy položili mezi rajčata ve skleníku. Kočička si ale takovou lehkou zelenou větvičku posunula o kousek dál a zase se jí u nás zalíbilo. Zdraví vás, kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 5 minut bude 11 hodin, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Tropické pondělí znamenalo pro moravskoslezské záchranáře rekordní zátěž. Zasahovali u více než 500 událostí, což je o 39% více oproti dlouhodobému dennímu průměru. Podrobnosti s Lenkou Blažejovou ve zprávách v 11 hodin.

0: Bude 11 hodin, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Záchranáři v Moravskoslezském kraji měli včera rekordní počet výjezdů. Majitelé nelegálních zbraní mají dnes poslední možnost je beztrestně odevzdat. V Rožnově a Dolní Bečvě začne od zítřka fungovat poptávková doprava Airbus. Bude slunečno s teplotami kolem 31 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Tropické pondělí znamenalo pro krajské záchranáře rekordní zátěž. Zasahovali u více než 500 událostí, což představuje nárůst o 39% oproti dlouhodobému dennímu průměru. Výrazně přibylo pacientů s kolapsy, dehydratací a závratěmi souvisejícími s vysokými teplotami. Uvedl to dnes mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl. Přestože zatím nebylo nutné posilovat počet výjezdových posádek ani operátorů, podle záchranné služby se téměř polovina posádek v nejvíce zatížených částech kraje během pondělí pohybovala na samotné hranici kapacit. Končí zbraňová amnestie. Majitelé nelegálních zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Lidé jich od ledna odevzdali přes 3700.
3: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
4: Policista Tomáš Reim revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
5: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
4: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě začne od zítřka jezdit nová poptávková doprava Airbus. Mikrobus nejezdí v pevné časy na pevné zastávky. Lidé si ho objednávají v aplikaci nebo telefonicky a mikrobus je pak sveze po městě a okolí. Kolik aut radnice nasadí, upřesňuje nezávislý starosta Jan Kučera.
6: Pouštíme to na prázdniny, začínáme s jedním autem a během podzimu budeme přidávat auto druhé, tak když se to zavede, rozjede, tak máme vypočítané, že zhruba dvě auta by měla poměrně pohodlně pokrýt potřeby Rožnova. V průběhu budeme vyhodnocovat, jak moc velký zájem je a jestli budeme chtít přidávat třetí auto.
1: Jízdy už si můžou lidé nyní rezervovat v aplikaci Airbus. Návštěvnost na mnoha koupalištích v Moravskoslezském kraji byla o víkendu rekordní. Do venkovních bazénů zamířily tisícovky lidí. Můžou za to vysoké teploty i začátek prázdnin. Nejvyšší letošní počet návštěvníků hlásí vřesinské koupaliště v Ostravě Porubě, které je ale v regionu zároveň největší.
7: Tam v neděli zamířilo přes 9 tisíc lidí. Rekord padl v neděli i v Krnově. 2800 návštěvníků, což je nejvíce od roku 2018. Letos nejvíce plavců bylo i na koupalištích v Jablunkově nebo Opavě. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Omezený provoz je aktuálně na silnici D48 mezi 3. a 8. kilometrem ve směru na Frýdek-Místek. Jsou tam vozidla údržby. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. Omezení platí do 12 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Čtyři minuty po 11. hodině, tohle byly zprávy s Lenkou Blažejovou a já ještě dodám počasí, které nám tak trošku uteklo ze zelené vlny. Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na horách 22 až 26 a vítr bude mírný, severovýchodní do 6 metrů za sekundu. Tak Lenko, jak mi to
1: řekl
0: šlo?
1: Řekl jsi to krásně, tak jsem ty to zrovna chtěla pochválit.
0: Takže teď už víme, jak bude. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Naproti mě ve studiu už je připravena i Petra Štrimplová, protože za malou chvíli tady bude poradna. S kým a o čem prozradíme za chvíli. Krásné dobré dopoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava následuje poradna. Pokud nás sledujete na online kamerách Českého rozhlasu Ostrava, už si můžete přepnout kameru na Studio 2. Uvidíte tam mou milou kolegyni Petru Štrimplovou a její dva uniformované hosty. Ještě než ji na konci pořadu zatknou, tak vám poradí, jak se chovat v krizových situacích, například při útoku. Poradna začíná za 4 minuty a 48 vteřin.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den z rozhlasové poradny. Věděli byste, jak se zachovat v krizových situacích, třeba při útoku v budově či na veřejném prostranství? Návod, jak se zorientovat, co dělat a co nedělat, poskytnou hosté rozhlasové poradny. Pozvání přijali komisař Miroslav Kolátek z oddělení prevence a Tomáš Martínek, koordinátor pro měkké cíle, oba z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak avizovali jsme situaci, kdy je v budově aktivní střelec nebo terorista. Není to úplně veselé téma, ale podle i událostí z posledních dnů, dokonce z našich končin, jsme možná docela aktuální. Situace, která vypadá jako ze špatného filmu, ale vlastně je to v dnešním světě docela reálná záležitost. Ano. Jaká jsou základní pravidla, kterými se mám řídit, když to jenom vyjmenujem, pane Kolátku?
2: Těmi základními pravidly je utéct, pokud je cesta bezpečná, pokud není cesta bezpečná, schovat se, a pokud se dostanu do situace, kdy musím bojovat o svůj život, tak v podstatě bojovat. A také nesmím zapomínat, že je co nejrychlejší, nebo respektive je důležité co nejrychleji informovat linku 158.
1: Tak když si to trošku rozebereme podrobněji, obracím se na Tomáše Martínka, tak jak s tím útěkem? Utíkejte, je-li úniková cesta bezpečná, jak to obyčejný člověk, civilista vyhodnotí?
3: Základní premisou je být v podstatě co nejdále od toho útoku. Pokud jsem co nejdále, jsem v bezpečí a mám prostor právě vyrozumět policii, vyrozumět ostatní lidi vlastně v tom objektu, a nejsem tím pádem přímém ohrožení života. Samozřejmě je důležité volit tu cestu tak, ať se sám nestanu v podstatě obětí, protože nevidím za první roh, nevidím na schodiště a záleží, ve kterém třeba patře v tom objektu se nacházím, protože bych v horním patře byl třeba daleko lépe v bezpečí, pokud se schovám a nevystavím se vlastně tomu útoku.
1: Mm-hmm. Bod číslo 2, schovejte se, pokud je únik nemožný, a samozřejmě pokud to situace dovoluje,
2: ano.
1: Najít nějakou schovku.
2: Důležité je zavřít se v místnosti, kde to lze udělat, pokud možno zabarikádovat se v té místnosti, pozhasínat světla, vypnout telefon, respektive nastavit ho do tichého režimu, vypnout i vibrace, protože i ty vibrace můžou přinést nějaký zvuk, a samozřejmě nebýt jako keliška s uchem na dveřích, ale schovat se co nejdále od těch dveří.
1: Keliška s uchem na dveřích, to jste použil moc hezký příměr, ale všichni určitě vědí, o jakou osobu, z jakého filmu jde.
2: Přesně.
1: Pane Martinku, braňte se, bojujte, jde-li o život. Další pravidlo.
3: Tady bohužel, když už se kdokoliv dostal do této fáze, tak musí zapomenout na to, že třeba toho útočníka zná, je mu nějakým způsobem blízký, ale opravdu si musí vyhodnotit, že jde o jeho život, o jeho zdraví a že musí přežít. To znamená žádné takové rytířské souboje a použít, jako já ti dám facku, ty mi dáš facku a budeme čekat, kdo vydrží. Prostě co nejzákeřnějším možným způsobem se snažit toho útočníka nějakým způsobem zranit, odtáhnout od sebe. Pokud je to možné, zase utéct, není to o tom, že budeme toho útočníka prostě
1: není
3: dorážet.
1: Není to o hrdinech.
3: Tak, ale je to o tom odrazit ten útok a v podstatě utéct do bezpečí, anebo zároveň se za jakýchkoliv podmínek s využitím hasičského přístroje třeba, nebo židle, batohu, čehokoliv, být schopen ubránit tomu útoku.
1: Mm-hmm. Takže odrazit vlastně to přímé nebezpečí, které hrozí. No a pane Kolátku, komunikace se složkami, s policií, to je další ten klíčový moment.
2: Ano, doporučujeme vždycky v takových případech volat linku 158, protože to je přímé spojení na policii, přece jenom 112, tam to může vzít třeba hasič. Mm-hmm. Nám jde tady v tomhletom případě o vteřiny, takže volat přímo linku 158, říct ty nejzákladnější informace, to znamená, kde se nacházím, k čemu tam dochází, pokud znám třeba, dejme tomu, informace, jak vypadá pachatel, případně jestli je ozbrojený střelnou zbraní, že tam střílí. Jo, a vlastně je důležité i nepoložit ten telefon. hovor, být tomu policejnímu důstojníkovi nápomocný v poskytování dalších informací, protože veškeré informace, které ten policista získá, tak jsou potom pro nás důležité k efektivnímu provedení toho zákroku.
1: Takže se to tak skládá jako z malých střípků a vlastně i to, co člověku přijde neúplně podstatné potom pro vyhodnocení situace, pro případný zásah, je asi klíčové.
2: Každá informace je pro nás důležitá a ten policejní důstojník je tam vycvičený k tomu, aby věděl přesně, na co se ptát, jaké informace zjistit od toho občana. Takže doporučujeme i na těch našich seminářích s tou veřejností, aby vždycky byli k ruce tomu člověku, aby to nebyl ten hovor, jakože střelec v budově TAT a položím ten telefon, ale abych byl opravdu, abych poskytl co nejvíce možných informací.
1: Zajímavé informace jdou od vás. My si teď dáme písničku, hned po ní přizveme do vysílání naše případné posluchače, kteří se k tématu mohou zeptat na to, co je zajímá, nebo se třeba podělit o nějakou svou zkušenost nebo postřeh.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hosty té dnešní jsou Miroslav Kolátek z oddělení prevence a koordinátor pro měkké cíle Tomáš Martínek, oba z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Bavíme se o tom, jak se zorientovat v krizové situaci, jakou je třeba útok v budově. Telefon sem do studia 59 611 22 66 pro případné dotazy nebo sdílení zkušeností. Pane Martinku, liší se evropský americký model. Evropští odborníci doporučují útěk, ukrytí, oznámení. Americký model mluví o útěku, ukrytí, útoku.
2: Mm-hmm. Tak ten rozdíl je spíše terminologický než praktický. Evropský model nám říká uteď, schovej se, oznam. Mm-hmm. Americký oproti tomu zase říká uteď, schovej se, bojuj. V té praxi oba dva ty přístupy počítají s tím, že prostě pokud není jiná možnost a jde nám o život, tak se člověk musí aktivně bránit. Mm-hmm. A konec konců policie České republiky tyhle principy dneska aktivně učí a přednáší. A v podstatě děkuji kolegovi Kolátkovi, který tady sedí se mnou, protože má spoustu odvedených školení právě do toho civilního sektoru, úřadům a školským zařízením.
1: I tomu se budeme věnovat. Vrátím se ještě k té komunikaci s policií, protože vlastně, jak bylo řečeno, policie má své přesné postupy, pokyny, ví, jak s těmi situacemi pracovat. Ale ona vlastně v tu chvíli neví, že právě já nejsem pachatel. Jak já můžu dát najevo, pokud třeba už si představíme, že už je rozjetá akce, ano, policisté, ano. Pane Kolátku, jsou v budově, teď mapují tu situaci a já tam někde jsem skrčená a teď chci, aby si o mě mysleli, že nejsem.
3: My si musíme uvědomit, že ti policisté právě jdou do naprosto neznámé situace, takže tady pro nás je důležité, aby ten člověk neměl nic v rukou. My si na těch seminářích probíráme, když ta policejní hlídka přijde třeba do té místnosti, tak pokud možno, aby ti lidé opravdu měli třeba ruce nahoře, to nám hodně pomůže, aby tam neměli nic, co připomíná zbraň, protože policista nepozná toho pachatele podle oblečení, ale rozeznává podle zbraně. A tady může dojít na nebezpečnou situaci, kdy ten policista třeba uvidí tu zbraň, zakřičí heslo zbraň, aby dal těm kolegům, kteří za ním vstupují do té místnosti, aby se připravili na tu situaci. A najednou ten člověk může zareagovat špatně, může se leknout, může udělat špatný pohyb a může dojít nějakou komplikovanou situaci.
1: Takže tam je důležitá, opravdu poslouchejte pokyny policie.
3: Ano, přesně tak.
1: Nějaká ta vizuální stránka
3: ano,
1: taky.
3: Ano.
1: No, nechtěl by člověk se do toho samozřejmě dostat.
3: To určitě ne.
1: V takových krizových situacích se chová člověk asi hodně intuitivně, hodně do toho mluví ten stres, o kterém už taky byla řeč. No a je obyčejný, netrénovaný civilista schopen vymyslet nějaký plán na místě, právě třeba na základě těch doporučených postupů?
3: Víte, ono, ten člověk v tom stresu, respektive ten náš mozek v tom stresu funguje úplně jinak než v době klidu. Takže než abych tady vymýšlel ty plány, tak je dobré opravdu znát to pravidlo uteč, schovej se, bojuj. Mm-hmm. Já jim právě na těch školení, na těch seminářích říkám, když podepisujete jednou za rok to školení BOZP, tak nenechávajte to jenom na podpisu, ale opravdu si zopakujte těch několik pravidel, které si tady říkáme, jak se zachovat v té dané situaci, protože vy to jeden rok podepíšete,

0: často omezené slyšení, takže to, co vy učíte na těch školeních, ano, tak je vlastně to, jak přeprat tady tuto situaci.
1: Přesně tak, ono jsou lidi, kteří třeba, dejme tomu, v tu chvíli úplně stuhnou. Nám se jednou na jednom cvičení stalo, že paní měla volat linku 158 a ona v tu chvíli si nemohla vzpomenout na to číslo, protože jí překvapily ty rány, jak jsou veliké.
0: Ano, ano.
1: A takže právě proto je dobré si tady tyhle ty věci osvojit nějakým způsobem, ať potom umím aspoň nějak zareagovat adekvátně.
0: To školení vlastně v podnicích, ve firmách je vlastně povinné? Nebo je to...
1: Povinné není.
0: Není to
1: není,
0: povinné.
1: Ale doporučené. Je to pro ně fajn, když jim můžeme tyhle ty informace předat. Když se na to připraví kolega, na to naváže, si myslím.
2: Já bych doplnil, že vlastně pro vlastníky měkkých cílů nebo provozovatele měkkých cílů je zřízena infolinka 800-255-255 a pokud si nesou jistí vlastně se svým konkrétním zabezpečením, případně pořádají nějakou kulturní společenskou akci nebo něco podobného, tak pokud zavolají na tu infolinku, tak se dostanou v podstatě až k mojí osobě a já konkrétně s nimi pak řeším nastavení té konkrétní organizace a jde nám opravdu o to, aby jednak organizace si nastavila postupy a mechanismy k tomu, aby eliminovala, nebo aby jsme dílem maximálně snížili následky možného útoku a zároveň, aby došlo opravdu k odborné pomoci, k proškolení zaměstnanců a nejenom k tomu samotnému chování, ale zkušenosti, které máme, tak nám ukazují, že opravdu zajistit vhodné proškolení z poskytnutí zdravotní pomoci a nejen o tom, není to jenom o tom prostě nastartovat srdíčko na písničku nějakou, co si všichni vzpomeneme, na rolničky, ale být schopni ošetřit bodné, střelné, řezné poranění, tak je velmi, velmi důležité.
0: Bude řeč i o tom, teď si dáme písničku.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
2: Téma útoku v budově či na jiném veřejném prostranství a pravidla, co dělat a nedělat, s tím nám dnes radí policista Miroslav Kolátek z oddělení prevence krajského policejního ředitelství a Tomáš Martínek, koordinátor pro měkké cíle. Telefon do studia 59 611 22 66, ještě připomínám. Pane Martinku, my jsme mluvili o tom školení, které vlastně firmy, podniky po vás poptávají. Tam se to hodně liší asi podle typu situací, v jakých by se třeba člověk ocitl.
3: Ano, tam určitě je rozdíl, pokud se bavíme o typologii třeba těch organizací, protože jiné opatření máme nastavené v nemocnici, jiné se nastavují ve školách a dalším typem opatření, které můžeme de facto nastavovat, nebo i jiný rozdíl je v městských úřadech, anebo třeba na festivalech, jako teďka budou Beat for Life a Colors of Ostrava. Takže ta doporučení a ta práce s těmi organizátory je vždycky kapánek trošičku jinačí. I podle toho, jestli mají kamerové systémy, jak kvalitní mají bezpečnostní agenturu a vůbec, jak mají nastavený systém vyrozumívání. V každém případě je vždycky dobré se této otázce a tomu typu věnovat, ať bezpečí návštěvníků je tou prioritou.
2: Tak, pane Kolátku, poznám střelbu, když ji uslyším. Jsem schopná to rozklíčovat tu ránu?
4: Nevždy. Ono i na těch cvičeních, jak potom mluvíme s těmi civilisty, tak když jsou vzdálení od toho střelce, tak jako třeba ve druhém, ve třetím patře, tak mnohdy uvádějí, že ta střelba jim připomínala třeba zvuky z rekonstrukce. Takže tady je důležité potom spíše reagovat na ty lidi, pokud někdo křičí nebezpečí, střelec, utíkejte a podobně, tak nečekat, až se mi to potvrdí ta informace, ale skutečně reagovat okamžitě.
2: My jsme mluvili už o těch rukách nahoře. Případ ten, že já třeba mám zbrojní průkaz zbraň u sebe, ano. Tak v takové situaci co dělám?
4: Pokud jsem legálním držitelem zbraně, mám ji u sebe a jsem v přímém ohrožení života, tak já ji samozřejmě mohu použít. Ale poté, když už je ta situace o tom, že ta policie přijde na místo, tak opravdu ta zbraň by měla ležet na zemi, na stole, ale ne někde v rukách, aby ji ten člověk držel. Ruce ideálně opravdu nahoře, tak aby ti policisté věděli, že to je pro ně bezpečný prostor.
2: To je střelná zbraň a co třeba v případě útoku nožem, pane Martinku? Pomůže házet, jak jsme už i zmínili, jakoukoliv věc, která by ten útok odrazila třeba po tom útočníkovi?
3: Útok nožem je v podstatě velmi, velmi nebezpečný, protože je to tichá zbraň a vy nemusíte vůbec vědět o tom, co se děje ve vedlejší kanceláři. A hlavně je prostě velmi nebezpečná tím, že člověk prostě být při bagatelním poranění dokáže hned vykrvácet. Mechanika té obrany proti noži zase co nejdál od toho nástroje, od té zbraně, a pokud už jsem zahnán někde do rohu a nemůžu volit volbu toho útěku, využít maximum věcí, které mám po ruce, házet po útočníkovi klíče, prostě všechno, co se nachází na stole, monitor, klávesnici, batoh, pokud mám možnost, nebo nějakou kabelku, dám si před sebe, snažím se zachytit vlastně ty rány do toho zavazadla. V případě nouze omotaci, já nevím, nějakou bundu nebo nějaký svetr kolem ruky a mít to jako štít, ale opravdu říkám, nůž jako takový je velmi, velmi nebezpečná zbraň a při jeho použití dochází k fatálním následkům. Já osobně nejsem ani zastáncem toho, jak doporučují některé agentury. Když nás bude hodně, tak na něho skočíme a prostě přemůžeme ho. Je to pravdou, ale z těch 10 lidí, kteří potom útočníkovi skočí, to třeba 5 těch obránců nemusí přežít nebo může dojít nějakým fatálním zraněním. Takže pokud můžu, utíkám co nejdál, přece jenom ten nůž není střelná zbraň a ta možnost toho útoku útěku je větší.
2: Nějaká překážka by mě pomohla, nebo není to asi úplně smysluplné schovat se při útoku nožem za nějakou překážku, protože ten útočník třeba by mě
3: záleží na těch konkrétních dispozicích toho opravdu toho objektu, té kanceláře. My, když jsme mluvili o těch cvičeních, tak zrovna třeba v jedné nejmenované instituci, tak po provedeném cvičení jsme se zaměstnanci probírali vlastně ta bezpečnostní opatření, která mají, a zjistili jsme, že se velmi nekomfortně cítí na tom úřadu, protože mají ve vstupních dveřích do kanceláří skleněnou výplň.
2: Ano.
3: A tím vlastně efektem po ukončení cvičení bylo to, že ten úřad postupně mění ty skleněné výplně za jiné výplně, nebo minimálně tam přelepí to sklo nějakou neprůhlednou folí, protože prostě ten útočník mě nevidí, že jsem v té kanceláři.
2: Ano.
3: A toto tam byl třeba poměrně jako jednoduchý, ale znatelný efekt.
2: Tak, my si dáme teď písničku a hned poté navážeme tematicky otázkou, jak je možno varovat okolí. Dneska to s moderními technologií, pane Kolátku, jde asi lépe, než to bývalo. Ano.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před námi poslední vstup dnešní rozhlasové poradny. Věnujeme se orientaci v krizové situaci, jakou je třeba útok, a to společně s Miroslavem Kolátkem z oddělení prevence a Tomášem Martínkem s koordinátorem pro měkké cíle z policejního ředitelství. Pane Kolátku, mluvili jsme o tom varování okolí. Představme si několika patrovou budovu nebo prostranství, kde se třeba koná nějaký festival a podobně. Jak to udělat tak, aby jeden konec věděl, že na druhém se děje nějaká
2: ideální napálie? Ideální je, když na těch školách, případně úřadech, mají třeba ve školách rozhlas. Dneska jsou i požární hlásiče. Využít to, ale nastavit si to třeba dvoufázově. V první fázi jde nějaký signál, tak aby se k té informaci, že se něco děje, dostalo co nejvíce lidí, pokud možno všichni lidé ve stejný časový okamžik. To není o tom, že tady někdo běhá po chodbách a řve třeba hoří, protože než se dostanou k informaci na čtvrtém patře, tak může být pozdě, takže v jeden časový okamžik ten signál, který na něco naznačí, a v té druhotné fázi, třeba dejme tomu WhatsAppová skupina nebo nějaká aplikace, kde budu mít informace, dochází k tomu a k tomu. Třeba aktivní střelec, proveďte lockdown, nebo požár, letíme ven.
1: Takže ale to by byla nějaká uzavřená WhatsAppová skupina, třeba v rámci
2: Ano, v rámci té dané organizace.
1: Pane Martinku?
3: My v podstatě opravdu doporučujeme takovou komparaci těch technických prostředků, a to jednak dílem toho, co si můžu podívat na tom mobilním telefonu, ale zároveň ideálně toho, co uslyším. To znamená rozhlas, siréna spolu s vyrozuměním na ten mobilní telefon, a to má potom největší efekt, a například škola je v tomto případě se schopná zabarikádovat za 10 vteřin a tím pádem tou barikádou opravdu chráním ty životy sebe a těch dětí. A ještě k té škole, když jsme říkali, tak tam více doporučujeme opravdu to schovej se, protože představte si, že ta paní učitelka půjde s těma 25 prvňáčkama a teďka potká toho útočníka někde a řekne děti, a teď se zase otočíme a půjdeme spořádaně zpátky. Takže dnes, když máme dojezdové časy minimálně ve velkých městech, řádově v jednotkách minut, tak ta policie je na místě opravdu velmi rychle, jim primárním úkolem je zneškodnit toho útočníka. A co se týče těch otevřených ploch, tak tady bych zmínil vlastně dostupnost systému Salt Broadcast, který provozuje hasičský záchranný sbor a který vlastně umožňuje rozeslat SMS zprávu v určitém perimetru v případě té mimořádné události, a určitě v rámci našeho kraje se s tím někteří občané setkali, ať už při několika ostrých akcích v poslední době, anebo při cvičení, kdy je většinou informujeme o tom, že probíhá někde nějaký policejní zásah.
1: Ještě to zdůrazníme jednou, byť o tom už slovo padlo. Proč je tak důležité, pokud dojde na ten boj, zapomenout na jakoukoliv korektnost, slušné vychování a bojovat nečestně, pane Kolátku?
2: Je to čistě z toho důvodu, že tady nejde o nějakou banální situaci, ale opravdu jde o boj o holý život. Nejde tady o to toho pachatele nějakým způsobem potrestat, ale opravdu ten útok odrazit a přežít.
1: Lze předvídat? Člověk je dneska zvyklý pozorovat okolí kolem, trošku předvídat situace, vývoj,
2: Nevždy, protože samozřejmě někdy ten útočník to nedává úplně najevo, nicméně jsou markanty, které nám můžou napovědět. Nezvyklé zvolené oblečení vzhledem k počasí, nějaká velká bagáž sebou, ve které třeba může tahat zbraně, případně agresivní chování, násilný, dožadování se násilným způsobem do vstupu do té budovy a tak dále. Někdy dokonce jsou to i žáci ve školách, kteří se zmíní, že mají něco v plánu. Nepodceňovat tyhle ty informace, protože za těma informacema se může skrývat opravdu reálný plán.
1: Jsme v dopravním prostředku, třeba v tramvaji. Proč je dobré žádat o pomoc konkrétního člověka, třeba pána vedle mě, než se obrátit na prostě křičet do celé tramvaje s prosbou o pomoc, pomozte mi, prosím.
2: No, protože když to udělám tak nějak jako obecně, to je to samé, co ve škole, když se zeptáte obecně na otázku celé třídy, tak vám nikdo neodpoví, ale když oslovíte přímo konkrétního člověka, pane v červeném tričku, zavolejte prosím policii, tak výrazně zvýším tu šanci, že on na to zareaguje, protože v tu chvíli se na něj upřou zraky těch ostatních lidí a většinou ten člověk má tendenci to potom udělat, pomoct.
1: Pane Martinku, v situaci, kdy dojde k útoku, mohou být samozřejmě na místě zranění, což obvykle i bývá. Jak postupovat vzhledem k okolnostem při pomoci těmto lidem? Jsou určitě nějaké doporučené postupy a pak jsou třeba nějaké i triky, vychytávky s účinnou pomocí, než přijede zdravotník na místo?
3: tady je důležité si říct, že pokud ten útok nadále probíhá, tak opravdu tou prioritou je to mé bezpečí. A přestože tam opravdu můžou být ranění, ale je to v oblasti toho útoku, tak záleží na každém, jestli půjde do toho rizika a začne ošetřovat vlastně ty zraněné, a nebo případně, jestli prostě bude volit tu cestu toho svého bezpečí. Ale musím říct, z těch našich zkušeností, které máme z provedených zase cvičení a těch reálných jako odezev z těch praktických událostí, tak třeba dámská kabelka je velmi důležitým aspektem a nepřebernou studnicí možností.
4: To dámy
3: slyší rady. Protože právě dají se tam nalézt různé pomůcky k tomu, aby se to krvácení například dalo zastavit. Mm-hmm. A když zmíním, tak třeba použití dámské podprsenky, co by škrtidla k zastavení krvácení, tak jsem byl překvapen taky, kdy nám to dámy v praxi takhle zrealizovali a musím říct, že nám takhle vytřeli zrak, protože jako nás muže to nenapadlo.
1: Dnešní poradna končí, vím, dalo by se toho probrat daleko více, možná někdy příště. Já každopádně děkuji za účast a cenné rady dnešním hostům. Těmi byli Miroslav Kolátek a Tomáš Martínek z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Někdy příště se budu těšit na shledání.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Na shledanou.
1: A pozvu vás ještě k poslechu dalšího dílu rozhlasové poradny. Tentokrát probereme aromaterapii. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

11 hodin 52 minut skončila rozhlasová poradna a do svého finále míří i dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Naším zítřejším hostem v pořadu host Českého rozhlasu Ostrava bude Eva Ježíková, vyspovídá jí Kateřina Huberová. Eva Ježíková ve Valašském Meziříčí už 20 let vede dětský pěvecký sbor a to bude téma zítřejšího hosta po 11. hodině. Teď za malou chvíli za 7,5 minuty nabídneme další zprávy a hned po nich už se můžete těšit na hudební poštu.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A v Opavě pokračuje rekonstrukce legendárního obchodního domu Breda. Už se rekonstruuje i slavná kupole. Více prozradíme ve zprávách v pravé poledne.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Lenka Blažejová a polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Opavě pokračuje obnova skleněné kopule v budově Bredy. Rodičovský příspěvek může narůst od ledna o 50 tisíc korun. Ve druhém čtení to dnes projednají poslanci. Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat. Roční má stát i nadále 2570 korun. Dnes bude v regionu slunečno, ojediněle čekáme silnější bouřky. Teploty kolem 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké poledne s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. V Opavě pokročila rekonstrukce historické kopule v bývalém obchodním domě Breda. Na místě už je první z více než 4000 skleněných výplní, takzvaných luxfer. Velká kopule je dominantou vnitřního prostoru v celé budově.
4: Zatím je to ale jenom první pokus. Další vsazování luxfer začne podle opavské radnice až později. Dlouhodobým cílem magistrátu je postupně celou budovu Bredy opravit a otevřít. Zprovozněná je zatím část přízemí. Pod kopulí je stále hustá spleť lešení. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. A další změny pak chtějí lidovci, pokračuje bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
5: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
3: Dálniční známky v Česku nebudou pravidelně každý rok zdražovat, návrh schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Parlament projednává taky senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro kalendářní den. Kopřivničtí dobrovolní hasiči mají novou automobilovou stříkačku. Město na ní dostalo dotaci od kraje. Cisterna Kopřivnici slouží už několik týdnů, ale schválení krajské dotace se podařilo dokončit až teď, říká vedoucí oddělení vnějších vztahů města Lucie Macháčková.
6: Nová cisterna představuje oproti původnímu vozidlu významný technologický posun. Nabízí moderní vybavení, lepší ovládání i vyšší bezpečnost pro zasahující hasiče. Na technickém řešení vozidla se podíleli ve spolupráci s výrobcem také členové kopřivnické jednotky.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ojedinělé přehánky a silnější bouřky. Nejvyšší teploty kolem 31 stupňů, na horách do 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Masarykovo náměstí v Karviné dejte velký pozor na aktuální nehodu dvou osobních aut. Je tam částečně omezený provoz. Policie už na místě nehodu vyšetřuje.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Poledními zprávami se pro dnešek s vysíláním rozloučila Lenka Blažejová. Další zprávy ve 13 hodin vám už nabídne Tereza Hájková. Jsou 4 minuty po poledni a to je nejvyšší čas, abychom odstartovali úterní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava s datem 30. června. Poslední hudební pošta tohoto měsíce a svátek slaví Šárka. Takže všem Šárkám přejeme hezké jmeniny. No a začínáme za malou chvíli. Telefon číslo 509. 96 11 22 66. Dáme si Ilonu Čákovou a pak už je hudební výběr jen a jen na vás. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní úterní hudební poštu začneme na východě kraje. Míříme do Třince, tam nás čeká paní Věra. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, zdravím vás a taky posluchače. Dnes má svátek paní Šárka Stolzeková z Orlové. Milá Šárko, všechno nejlepší k tomu svátku, hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se ti splní všechno, co si přeješ. Tati ze srdce přeje syn Ondřej s přítelkyní Sarou, sestra Regina, bratr Patrik s rodinami a mamka Věra. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, paní Věro, mějte se hezky. No a z Třince do Orlové už letí písnička.
3: Jedu vám

0: Tohle byl Valdemar Matuška v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a věřte, že po Matuškovi bude následovat Karel Gott, ale ještě předtím paní Olga z Dolní Lutyně. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Olga z Dolní Lutyně, zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. Neslaví svátek Šárky a já jedno blahopřání posílám taky do Dolní Lutyně, a to paní Šárce Staničkové. Milá Šarinko, k vašemu dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví, zdraví, které moc potřebujete, pohodu, lásku svých nejbližších a slunce v duši. To vám z celého srdce posílá Olina a Věrka a pozdravení i pro vašeho manžela Františka. Pane Vládě, děkuju za prostor a vyhledání písničky a přeji vám i všem posluchačům hezký den.
0: A já moc děkuju, mějte se hezky v Dolní Lutyni.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my míříme za dalším přáním, za další písničkou, tentokrát na Hlučínsko. V Darkovičkách nás čeká paní Štěpánka. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, tady je Štěpánka z Darkovček a chtěla bych popřát zítřejším narozeninám naší Ivušce. Poletí to až na Kýpr. Na Ivuško, přejeme ti k zítřejším narozeninám hodně štěstíčka, zdravíčka, spokojeností a těším se, až přeletíš v srpnu domů. To bude velká sláva, už se na to těším. To tě přeje ti to tetínka Rouža a strejda Martin a druhé přání poletí zase do Klokočova a to bude mít další nášeneteř Evička. Evi, taky ti přeju všechno nejlepší, hodně zdravíčka, ať se ti daří v práci a to ti přeje tvoje mamča, taky tvoje tety Marcelka, teta Evča a taky babička z Klokočova Evča. A těším se na ten srpen, že to pořádně roztočíme. Děkuju vám, nashledanou.
1: Rádo se stalo, Štěpánko, mějte se hezky.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, 12 hodin 22 minut, míříme do Hradce nad Moravicí. Tam nás čeká paní Danuše. Dobrý den přeju.
2: Krásné poledne vám a všem posluchačům na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přeje Danuše z Hradce nad Moravicí. Posílám za celou svoji rodinu náruč lásky k dnešnímu svátečnímu dni mé sestřičce Šárce Sorgeové z Hradce nad Moravicí. Taky veselý a šťastný den s úsměvem přejí manžel Jarek, syn René a dcera Pavlína s rodinami. Já vám děkuji za vyhledání písničky a zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Hradce přejeme.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách

0: Vám oslavenci hodně štěstí, zdraví a spokojené dny do Ostravy s Aničkou a do Fritku s Věrkou. Písničku pošleme taky k nám na Karvinskou do pečovatelského domu a celé rozhlasové rodince. Velký dík, Zdenka Lapišová.
1: Mějte se krásně, paní Zdenko, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V našem vysílání jsme před malou chvílí byli v Havířově, no a v tomhletom druhém největším městě Moravskoslezského kraje ještě chvíli zůstaneme, protože nám odtama volá paní Maruška. Dobrý den přeju.
2: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, a všichni posluchači Radia Ostrava. Dnes bych chtěla popřát a poslat písničku našemu kamarádovi panu Romanovi Komenskému z Nošovic, který má dnes krásných 55 let. Milý Romčo, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Pohár vína nalijeme, na tvé zdraví připijeme. To ti přeje maminka Vlasta, přítelkyně Pavlinka, rodina Gonosová, rodina Vrbacká a všichni, kdo tě mají rádi. Za všechny ze srdce přeje Maruška Závěřová. Vám, pane Vladimíre, moc a moc děkuji za vyhledání písničky a někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, přejeme hezký den.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme za další písničkou. Tentokrát do Beskyd na Ostravici nás čeká paní Slávka. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den. A tato písnička poletí do Prytku pro Šárku Pánovou, která má dneska svátek. A my jí přejeme štěstí, hodně zdraví a ať se jí v životě daří, osobně životě. A toto přání a písničku posílá Bohuš a Sávka z Ostravice. A já vám děkuji za vyhledání písničky a přeji vám hezký den.
0: Rádo se stalo, taky vám přeju hezký den. Mějte se naslyšenou.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletím, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
3: A s naším vysíláním se vracíme zpátky do Ostravy. Na telefonní lince Českého rozhlasu už je paní Olga. Dobrý den.
4: Dobrý den. Včera slavil svátek Petr a Pavel. Chtěla bych touto cestou popřát tátovi Pavlovi a synovi Petrovi Dostálovým z velké polomy k jejich svátku. Milí oslavenci, přeji vše nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a stále dobrou náladu. To vám přeje teta Olga, všichni příbuzní a všichni přátelé a známí. A v sobotu slavil svátek Lubomír, tak chci popřát Lubomíru Peterkovi ze Staříče. I tobě přeji štěstí, zdraví a pohodu. Děkuji vám za píseň a zase někdy naslyšenou.
3: Rádo se stalo, paní Olgo, budu se na vás těšit, mějte se hezky. A do Staříče i do Velké Polomy posíláme písničku.

0: Naším středečním hostem bude sbormistryně a zpěvačka Eva Ježíková. Ve Valašském Meziříčí vede dětský pěvecký sbor Mibidizo, který zpíval i s Davidem Kollerem a nedávno natáčel v Českém rozhlase Ostrava. O sborovém zpěvu jako o vášni, disciplíně i poslání řekne více v rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále, ale máme tady ještě nějaká přání, která určitě stihneme vyřídit. Paní Anna z Ostravy telefonuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Vladimíre, a děkuji, že jste mi to vzal. Dnes slaví své narozeniny paní Zdenka Bantuchová ze Slezské Ostravy, také paní Šárka Karasová ze Slezské Ostravy a svátek slaví i paní Šárka Didovičová z Mariánských hor. Všem sem přejeme zdraví, štěstí, pohodu, všechno dobré a to jim přeje jejich rodina, my, kteří je známe a chodili jsme s nima do školy a paní Šárce Didovičové hlavně hodně zdraví a hodně sil. Děkuji za výběr písničky a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, paní Aničko, mějte se hezky.

0: sen.
1: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Poslední, 10. přání dnešního vysílání bude mít Monika z Havířova. Hezký dobrý den ještě jednou.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, Moniko.
2: Já bych chtěla zahrát písničku mojí babičce jen tak pro radost, protože má ráda třešně, tak ji chci zahrát písničku Jo, třešně zrálej.
1: Dobře, dobře, tak jo, tak doufám, že babička poslouchá. Mějte se moc hezky a hezký den do Havířova.
2: Vám taky, naschle.

Za tebou a PH, takhle končí hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 30. června. Za malou chvíli Tereza Hájková a zprávy a potom už Alex a host. Pro dnešek se s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 1200 léků více než doteď. Frenštát koupil nový komunální vysavač, pomůže s úklidem. Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského od září povede Lea Besu do Grek. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně zataženo s přeháňkami a teploty kolem 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně od 1200 léků více než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
0: Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou na západě Moravy. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál taky výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout můžou 34 stupňů Celsia. Zaměstnanci technických služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm budou využívat nový komunální vysavač. Stroj s elektrickým pohonem pomůže s úklidem náměstí, chodníků, dětských hřišť anebo okolí laviček a košů. Jak upřesnila mluvčí města Iva Vašendová, komunální vysavač přišel na 500 000 korun.
3: Nový stroj umožňuje rychlý sběr drobných odpadků, nedopalků cigaret, listí a dalších nečistot. Nazbíraný odpad je ukladán přímo do standardního 240-litrového kontejneru, což pak usnadňuje následnou manipulaci a zvyšuje efektivitu práce.
0: Město Opava prodloužilo otevírací dobu tamního venkovního koupaliště. Dnes bude otevřené až do 20 hodin. V areálu se taky ochlazuje povrch dětského hřiště, aby herní prvky a dopadové plochy děti nepálily. V provozu jsou ve městě i všechna mlžítka a pítka. Nové zařízení funguje na Horním náměstí. Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského bude mít nové vedení. Šéfkou baletu bude původem francouzská choreografka Lea Besu do Grek. Po 13 letech vystřídá dosavadní vedoucí souboru Lenku Dřímalovou.
4: Lenka Dřímalová vybudovala 45členný soubor složený z tanečníků z celého světa a představila ostravskému publiku tvorbu světových choreografů. S divadlem bude i nadále spolupracovat. Lea Besu do Grek chce klást důraz hlavně na pestrost repertoáru a rozšiřovat mezinárodní spolupráci. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně i skoro jasno. Místy přeháňky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne postupně zataženo a na většině území přeháňky, místy bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Plzeňská u Ferony ve směru na vodárnu se srazila dvě osobní auta, s opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dál nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení. To jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jede s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě tahnu tu kameru sebou, tu mám zavěšen na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec. To by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, to jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím, jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je pro to něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím.

0: negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, ty, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno...
1: Praktický lékař.
0: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak...
1: A to je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
0: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo na následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
1: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: Jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno máme směrně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mě někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé a zajímavá etnika. Jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku. Tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Teď se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo nebudu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, To je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím, a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuju,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Děti, pracuju na tom. Tak, Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo ji tak, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec. Já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ty děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sanitky v regionu v pondělí vyjeli za rekordním počtem lidí s obtížemi z horka. Kraj dokončil v Krásném poli u Ostravy svůj stý kruhový objezd. Valašské Meziříčí proplácí lidem nové výtahy v panelových domech. Zájem je velký. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně zataženo s přehánkami a naměříme do 31 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Záchranáři v regionu v pondělí ošetřili rekordní počet lidí s obtížemi způsobenými horkem. Sanitky vyjeli k více než 500 takových událostí, což je skoro o 40% více než je dlouhodobý průměr. Citelně přibylo práce taky operátorům tísňových linek, říká mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
2: Posádky vyjížděly za tento den k téměř 120 pacientům s kolapsovým stavem, závratěmi nebo dehydratací. U nich jejich zdravotní problémy velmi pravděpodobně souvisely s tropickým počasím. Nejvíce těchto zásahů bylo v okrese Ostrava a dále pak na Karvinsku.
0: Řidiči v Krásném poli u Ostravy využívají nový kruhový objezd, nahradil křížení Opavské a Družební ulice. Stavbaři museli posílit i podloží původní komunikace. Po více než dvouměsíční uzavírce je místo opět průjezdné. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové jde o stou okružní křižovatku v majetku kraje.
3: Má speciální protismykovou úpravu povrchu, takže je zde provoz nejen komfortnější, ale taky bezpečnější. Stavba vyšla na 10,3 milionu korun. Kraj na ní získal ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 7,3 milionu.
0: Valašské Meziříčí letos zlepší bezbariérový přístup k téměř 400 bytů. Z programu Mobilita podpoří instalaci 10 nových výtahů a modernizaci dalších 8. Kvůli velkému zájmu obyvatel radní navýšili původně vyčleněnou částku na 4 miliony a 600 tisíc korun, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
4: Výtah dokáže lidem výrazně usnadnit každodenní život a často rozhoduje o tom, zda mohou ve svém bytě pohodlně zůstat i ve vyšším věku. Velký zájem o dotace nám ukazuje, že podobná podpora má jednoznačně smysl a proto jsme se rozhodli program finančně posílit.
0: Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit více než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně i skoro jasno. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne postupně zataženo a na většině území přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů, v Beskydech kolem 24 a v Jeseníkách kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U Mořkova na Novojičínsku je neprůjezdná silnice číslo 483. Leží tam padlý strom, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a ze studia vás už za všechny zdraví také Iveta Dadamová. 2 hodinky aktualit, zajímavostí, to vše je před námi, tak si pojďme říct, co nás čeká a kam se vydáme, kam vás pozveme. Regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková, se vydala do Nového Jičína, aby zjistila, jak tam vypadá prázdninová atmosféra na Masarykově náměstí, kde je program pro děti i rodiče. Pozveme vás také na zámek Nová Horka a už za malou chvíli si řekneme něco víc o novém informačním centru v Lipové Lázních. Bude toho samozřejmě více, stejně jako pohodová muzika. Leona Machálková, Vaby Daněk a nebo Činasky, to už je za pár okamžiků. Do 15. hodiny je ta nabídka mnohem pestřejší, tak přání krásného odpoledne od nás všech.

0: Rosen na kolejích s Babidaňkem, dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My už teď ale míříme do Jeseníku, kam zamíří například jen v letní sezóně více než milion turistů. Nově mohou využít také oblastní infocentrum, které otevřelo v pondělí v Lipové Lázních. Pomoci má dalšímu rozvoji cestovního ruchu, který se po loňských povodních postupně už vrací do normálu.
1: Oblastní turistické informační centrum Jeseníky v tuto chvíli zažívá svůj start.
2: Nové turistické centrum se nachází vedle hasičské zbrojnice v Lipové Lázních. Pokračuje ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
3: Lipová Lázně je místo poznání a odpočinku, které je na spojnici jinak hlavní cesty, to znamená automobilová doprava, je na spojnici cyklostezky, moravské stezky a také turistické stezky, tak je to místo ideální.
2: Modulární centrum vzniklo za necelého půl roku. Rozdělené je do dvou částí, popisuje Rak.
3: Na část je právě ta informační zóna, kde ten člověk si může jednak nakoupit věci, občerstvit se a získat potřebné informace. Díky smart obrazovce vlastně poskytujeme informace 24/7 365 dní v roce. A ta druhá část je multimediální část, kde mohou právě školy, školky, různé skupiny získávat informace o Jeseníkách formou multimediální prezentace a tam máme také kancelář jako zázemí.
2: V areálu se nachází také zóna pro cyklisty, dodává Rak.
3: Vlastně non-stop dispozici elektronabíjecí stanice pro elektrokola, také servisní point a vlastně odpočívadlo pro elektrocyklisty nebo cyklisty jako takový.
2: Celý projekt stál necelé 4 miliony korun, říká předseda správní rady Petr Mudra.
4: Z toho 85% bylo hrazeno z integrovaného regionálního programu. Spolupodílelo se Olomoucký kraj a samozřejmě Sdružení cestovního ruchu.
2: Nové centrum má být jedním z kroků, které pomůžou zlepšit služby pro turisty, ale také spolupráci s dalšími infocentry v regionu. Přispět má také k dalšímu rozvoji cestovního ruchu, uvádí Rak.
3: Informační centrum by mělo být další z těch podpůrných kroků pro to, aby cestovní ruch v Jeseníkách fungoval co nejlépe a jeho intenzita byla co nejrozumnější.
2: Nové informační centrum vítá i nezávislá místo starostka Lipové Lázní Jana Kavková.
5: Pro obec je to, si myslím, důležitý bod, protože sice máme informační centrum, ale tady toto by mělo být otevřeno vlastně denně pro ty návštěvníky a může rozšířit ty informace o našich horách a vlastně o naší obci.
2: Podle Raka centrum nabídne turistům vše potřebné k plánování pobytu v Jeseníkách.
3: K součástí samozřejmě těch informací je jakási prioritizace třeba typů na návštěvy, na výlety do míst, které netrpí v Jeseníkách overturismem, což jsou třeba Rychlebské stezky, Žulovsko, Javornicko, ale samozřejmě se tady dozví ty klíčové informace o tom, kam vyrazit, kde získat nějaké slevy a kde případně zkombinovat různé služby v Jeseníkách, aby tu zůstali co nejdéle.
2: Do budoucna chce Sdružení cestovního ruchu Jeseníky informační centrum rozšířit o plastickou 3D mapu Jeseníků i dětský koutek. Z Lipové Lázní Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď samozřejmě míříme dále, kam se v Moravskoslezském kraji vydáme teď. Součástí zámku Nová Horka, který patřil fetrům z Lilie, je zámecká kaple. Místo se zvláštním vstupem, kde najdete hned dva velké oltáře a také prý nejkopírovanější křížovou cestu na světě. V doprovodu kastelána Krištofa Hivnara si kapli prohlédla také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová, aby pro nás zjistila víc.
1: No už jenom ty dveře popíšeme.
2: No ona to je totiž...
1: Zaujmou,
2: no protože to je vestavěná skříň, která je původní, označená fetrovským erbem.
1: Ano.
2: A já o ní rád říkám, že to je největší vestavěná skříň na světě. Proč? No protože... Když do ní vejdeme, do naší skříně se vejde celá zámecká kaple.
1: Je to tak. Kastelán Krištof Hivnar nemluví do větru. My jsme prošli tou vystavenou skříní krásnými dveřmi s výzdobou v takové starorůžové barvě a jsme v zámecké kapli. Ta je po renovaci.
2: Taky, ale už v té první fázi, řekněme. A ona vlastně i dvojité, tak já tady rád říkám, že stejně jako je příběh našeho zámku, tak je příběh i té kaple. Něco je původní a něco není, protože náš zámek vyhořel v druhé polovině 19. století a lehla popelem i kaple, barokní, takže vlastně ne všechno tady je původní. Že třeba ten dominantní barokní oltář není náš, ale je z Oder, kde zámek vyhořel až v roce 1964, a soudruzi už ho nechtěli opravovat, takže říkám,
1: smůlu,
2: a Oderským jeden nadbýval, nám chyběl, tak ho máme tady. Ale původní je, že celý ten kůr i ta oratoř, ze které je vlastně vidět dolů, původní je i ta křížová cesta, že je to originální kopie, jejíž originál je ve Vídni,
1: ano.
2: V Johanna Nepomuk-Kirche, ale je to vlastně zřejmě nejkopírovanější křížová cesta na světě. Existuje několik stovek, i tisíc možná kopií té původní, které jsou rozmístěné po celém světě a jeden z nich máme tady.
1: No a autorem je?
2: Je to Führichova křížová cesta, teď bych kecal, si myslím, že Josef Führich, jestli nevím, omlouvám se, jestli říkám špatně křestní jméno.
1: Vlastně vzácnost, přitom je to nejkopírovanější, takže vlastně by úplně vzácná.
2: Dneska,
1: když si člověk představí kopírky, xeroxy, různé množení věcí, no ale jo.
2: Ne, ale je to pěkné, když má třeba nafocený ten originál a pak vezmete ten, ono to není samozřejmě kopie stoprocentní, ale když mám nafocenou ten originál v té Vídni a teď to člověk srovnává, co ten copymaster, co vynechal, co si přikreslil, co udělal jinak, tak je to hezké porovnávat, že to není úplně jako totožný. Ona je, ten originál je vlastně větší, tam jsou ty postavy skoro v životní velikosti, takže on si s tím nějak musel poradit, ale je to hezké.
1: No a oltář, který je teda v čele? Kapele,
2: ten je náš, ten by měl být náš, včetně těch soch. Ty jsou původní a jsou taky všechny, ale po renovaci.
1: Tak tady představit si, že teda se scházelo na bohoslužbě. Panstvo bylo v oratoři nahoře a dole sedělo...
2: Dohole seděl prostý lid.
1: Dole seděl prostý lid.
2: A nejenom scházelo, byste použila minulý čas, ale pořád schází. Kaple je pořád vysvěcená a funguje. Jednou měsíčně tady bývají bohoslužby. A ku podivu pobývali i v dobách minulých, protože tady vlastně, když byl ústav, tak tady pobývali řeholní sestry. A ku podivu jim bylo jakž takž umožněno vést duchovní život, takže z naší kaple se nestala tělocvična nebo sklad zrní nebo něco podobného, ale byla to pořád kaple i za minulého režimu.
1: Tak je to prostor vlastně s kontinuitou, tu linku si to zachovalo. Když se otočíte kolem dokola, tak určitě si prohlédnete nejenom ten oderský oltář, ale i řadu soch, výzdoby, kromě toho vitráže v oknech.
2: Jste všímavá, akorát jsme přišli ve špatnou denní dobu, ale opravdu, když tamtím oknem svítí slunce, tak celá ta vitráž se odráží klidně třeba Ježíši přesně na hlavu a udělá mu krásnou velkou svatozář přesně tak, jak je ta vitráž udělaná, nebo putuje celý den od panenky Marie přes Ježíše až k Josefovi. Když je správný den a správné datum a správná hodina, tak tady to slunce dokáže dělat zázraky.
1: Tak to musíte vychytat. To, co popisuje kastelán Krištof Hivnar, tak jsou vlastně sochy svědců tady na boku, na boční stěně té kaple. A zažít se to dá asi raritně, to, co říkáte.
2: Nemám to datum úplně vychytané, ale budu ho muset zjistit. Přesně. Podívám se na fotky někde do mobilu a tam si myslím, že to zjistím.
1: Ze zámecké kaple Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se s námi teď můžete tak trošku zamyslet nad sny. Sny se zdají většinou nám všem, některé si zapamatujeme a bývají třeba i plné nečekaných událostí i nových možností. Zatímco někdy jsou hezkou vzpomínkou, jindy bychom na ně raději zapomněli. Jak to máte ale vy? Zdají se vám sny a které nejčastěji? Na to se ptáme v naší anketě.
1: Tak většinou o dětech a o rodině, o chalupě a tak.
2: Ano, většinou, jak jsem dělal na šachtě, v té šachtě, takové nepříjemné sny. Jinak někdy třeba o horách, jako se mi zdá.
3: Mám takové srandovní v poslední době, bych řekla. Taková prostě motanina všeho možného, možná pracovní.
4: Jasně, nemám. Aspoň o ní nevím.
5: Ano, mám sny a nejčastěji se mi zdá asi o mojí rodině a o mých známých lidech, které mám ráda.
6: Já mám sny i přes den, kdy se třeba vypnu, to je z únavy, a mám strašně hluboký a živý sny a mám z nich strach. Ale to je proto, že jim nerozumím. Kdybych jim rozuměl, tak budou třeba jsou to veselý sny, já nevím. Když se probudím, úplně vyděšený.
7: Ano, mám sny, nemají žádný jako vnitřní smysl. Je to takové jako malé srandičky a další blbosti.
8: Obvykle sny nemám a když se mi něco zdá, tak je to něco, co jsem předtím prožila. Takže se mi něco vrací. Nesmím se moc dívat večer na detektivky. Pak se mi to vrací, ty mrtvoly.
9: Ano, mám sny a často se mi zdá, že nemůžu běhat. Jo, ať nebo že člověk zachopne a spadne, no a hned se zbudí, že?
10: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Chronické kožní defekty, jako například bercové vředy a proleženiny, které vyžadují chirurgickou léčbu. Tomu se budeme věnovat v příští rozhlasové lékárně s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Prázdniny, ty jsou v plném proudu a tak i v Novém Jičíně na Masarykově náměstí si je připomínají velkou rodinnou akci. Pro děti jsou připraveny hry, tvořivé dílny, vystoupení i hudba a o letní atmosféru, o tu rozhodně není nouze. Přímo na místě je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, zdravím tě, krásné odpoledne přeji. Tak na co se mohou dnes odpoledne lidé na náměstí v Novém Jičíně těšit?
2: Krásné odpoledne, ano, kromě toho sluníčka, které nám opravdu nádherně svítí stále, tak se mohou těšit na spoustu zajímavých stanovišť a atrakcí, tedy myslím si, že nejen pro děti, protože když se dívám, tak tady tvoří i spousta rodičů a mám takový pocit, že se baví ještě o kousek více než jejich ratolesti. No a co všechno tady dneska je a co všechno si mohou užít, tak to ví i jedna z organizátorek toho dnešního odpoledne. Paní Anna Hanzelková, dobrý den. Řeknete mi teda, co nás čeká, když zůstaneme dnes odpoledne u vás na náměstí?
3: Dobrý den z Nového Jičína. My tady máme připravené vítání prázdnin pro všechny děti i jejich rodiče. Je to už od 14 hodin a pokračujeme až do 18.15. Těšit se můžete na spoustu workshopů, které si připravil náš skvělý středisko volného času Fokus, také rodinné centrum Smíchule a nechybí ani do pohádky s mozaikou. Máme tady úžasné stanoviště. Jsou tady připraveny fotokoutky a spousta dalšího, jako třeba nafukovací atrakce, které jsou, jak jste říkala, nejenom pro děti, ale i pro ty rodiče.
2: Je něco, co se líbí vám, co byste si třeba chtěla vy vyzkoušet?
3: Mně se právě moc líbí ty nafukovací atrakce, které jsou tady velké fotbalové šipky a potom čtyři různé menší, jako například chytní krtka a nebo další šipky.
2: Tak to vypadá, že tady dnes opravdu se budou bavit úplně všichni. Máte ještě nějaký doprovodný program, který bude čekat tady na pódiu?
3: Přesně tak, na pódium se můžete těšit například na vystoupení dětí z mateřských škol nebo také zumba děti, které budou předvádět to, co se za celý školní rok naučili. No a hlavně přijede Michal Tříska se svou žonglerskou show.
2: Tak já přeju, ať to dneska všechno vyjde, ať si to nejen děti, ale i rodiče a prarodiče užijí. A ještě vlastně víme, že se něco tady bude dít i zítra, tak prozraďte co?
3: Tak ještě bych vás všechny chtěla pozvat na zítřejší akci, kterou je Heatwave Festival 2, která bude ve skateparku u stadionu v Novém Jičíně. A je to akce pro větší děti a mladé dospělé. Těšit se můžete na fantastického Richarda Zelinku, který předvede fenomenální show na koloběžce.
2: Tak to si myslím, že rozhodně stojí za to. Díky moc a věřím, že se uvidíme a uslyšíme zase příště.
3: Díky moc a těšíme se na návštěvu.
2: Tak jste to slyšeli, pokud třeba hlídáte své vnoučky nebo nevíte, co dělat se svými dětmi dnes, určitě sem zaměřte. Tady na náměstí v Novém Jičíně je o program rozhodně postaráno.
1: Jaká je prázdninová atmosféra právě v Novém Jičíně na Masarykově náměstí, to už víte. Díky moc za pozvání, přímo na místě je totiž redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, díky, loučím se a přeji hezké prázdninové odpoledne.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Končí zbraňová amnestie. Kolik majitelů zbraní se jí účastnilo? Podrobnosti přidáme za chvíli, za 3,5 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Je pro vás bude mít Tereza Hájková, která zprávy připravuje celé dnešní odpoledne. Do 15. hodiny ještě posílám Eňu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zbraňovou amnestii už v Moravskoslezském kraji využilo více než 250 majitelů zbraní. Za pohonné hmoty si řidiči ve středu opět připlatí. Hasiči v Kopřivnici mají novou cisternu. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně zataženo s přeháňkami a naměříme do 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Končí zbraňová amnestie. Policisté beztrestně přijímají zbraně ještě během dneška. V historii České republiky tak dala policie šanci lidem zbavit se nelegálně držených kusů už po šesté. Od ledna lidé v Moravskoslezském kraji odevzdali stovky palných zbraní, dodává mluvčí krajské policie Soňa Štětinská.
3: Občané odevzdali v Moravskoslezském kraji v rámci zbraňové amnestie přes 250 zbraní a například i více než 10 000 kusů střeliva.
2: Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují na nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z Kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Schiffera je tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Schifferem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných David Uhlíř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje i státní zástupce. Kopřivničtí dobrovolní hasiči mají novou automobilovou stříkačku. Město na ni dostalo dotaci od kraje. Cisterna Kopřivnici slouží už několik týdnů. Schválení krajské dotace se ale podařilo dokončit až teď, říká mluvčí města Lucie Macháčková.
5: Nová cisterna představuje oproti původnímu vozidlu významný technologický posun. Nabízí moderní vybavení, lepší ovládání i vyšší bezpečnost pro zasahující hasiče. Na technickém řešení vozidla se podíleli ve spolupráci s výrobcem také členové kopřivnické jednotky.
0: Počasí.
2: V noci bude v regionu oblačno, přechodně i skoro jasno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 17 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne postupně zataženo a na většině území přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů, v Beskydech kolem 24 a v Jeseníkách kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na Bruntálsku na silnici 57 u města Albrechtic stojí porouchané auto, očekávejte tam zdržení. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě přidáme další aktuality, zajímavosti i recept na něco hodně dobrého. Tak kde začneme? Na zámku v Kravařích na Opavsku pokračují stavebními úpravami. Čím konkrétně, řekneme si za chvíli. Pozveme vás i do Městského muzea v Rýmařově. No a slíbila jsem recept na něco dobrého. Tentokrát to bude nejlepší recept roku 2022 na likérové řezy s broskvemi i šlehačkou. A pozor, začalo nám zámecké léto. A to znamená, že i tentokrát vás pozveme na jednu z našich památek. V druhé půlce hodiny už více. Kapela Krištof John Lennon a nebo třeba Black Milk. Bude toho více. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se s námi teď můžete vydat na Opavsko. Na zámku v Kravařích totiž pokračují stavební úpravy, postupně tam mění okna a do konce sezóny chtějí ještě obnovit třeba i barokní lednici a v plánu mají také vybudovat novou expozici, inspirovanou někdejším majitelem. Památku opravuje město, jemuž barokní zámek patří. Na připravované investice se Sylvie Hříbkové, vedoucí oddělení kultury Městského úřadu Kravaře, ptala proto redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Vy na zámku v Kravařích pokračujete s postupnou výměnou oken. Jak to tedy aktuálně je?
2: Ano, my jsme se pustili do různých oprav a jednou z nich je právě výměna oken. A teď jsme měli už třetí fázi, a to severní část v přízemí, takže už máme opravené vlastně okna v kapli, pravé a levé křídlo. A teď ještě nám chybí výměna oken jako v tom severním křídle, ale v patře. To se zrovna nacházíme, protože to bude poměrně složitější rytířský sál. Má jako mohutnější, ta okna jsou velká a tam v plánu jsou i rekonstrukce elektroinstalace a jestli budeme dělat novou elektriku, ideálně jako souběžně s tím bychom se pustili do výměny oken v rytířském sále. Zároveň ten rytířský sál se pyšnil právě to štukovou výzdobou, což se nám určitě nepovede, protože je to hodně náročné i jako ze stavebního hlediska. Tak jsme si říkali, že pokud někdy jo, by byly peníze navíc, což je taky složité, tak bychom rádi třeba udělali takovou nějakou iluzivní malbu, alespoň nebo nějak
1: okrášlit, oživit
2: a něco málo z toho baroka třeba tomu návštěvníkovi nabídnout, protože rytířský sál se využívá ke koncertním účelům, pořádají se tam vlastně svatební obřady, takže jako je hojně využívaný a myslím si, že by to zase mohlo být takové jako zpestření.
1: Novinkou, pokud se nepletu, jsou i nové toalety na zámku. Co z těch velkých investic, které zámek čekají, byste ještě zmínila?
2: Jednou z velkých takových věcí, které nás trošku trápí, je sokol zámku, jo, protože hlavně v té části zámecké kaple, tam je ta velkost velká a opravdu dochází k docela velké deformaci, opadávají tam ty omítky, takže jako rádi bychom se vrhli do toho a zkusili prostě opravit právě tu fasádu v těch spodních částech toho zámku, protože i v zámeckém parku se pořádají nebo dělají se tam svatební obřady a je to v té části zámecké kaple, kde je ta kopule, která tam tak krásně jako vyvstává z toho zámku, nicméně někdy ten konkrétní pohled není zrovna nejlepší. No vlastně malinko jsme upravili takovou část, kde jsme narazili na to, že tam byla původní barokní lednice, tak teď bychom to chtěli v průběhu sezóny, uvidíme, jak se nám to podaří časově všechno zvládnout a skoordinovat, tak nějak návštěvníkům spíš jako přiblížit, jak asi mohla fungovat taková barokní lednice. No a teď mám takovou jako hezkou zprávu a budu doufat, že to vyjde, protože máme zpracovaný krásný projekt a projektovou dokumentaci k nové expozici, která by měla být teda v 5 místnostech v přízemí zámku. A je to právě věnované alchymistu Saint-Divieuxovi a jeho ale takovou návaznost i na přírodní vědy. Takže ano, tu osobnost představit jako historickou, s kým se setkával, s kým se znal, co všechno vlastně díky němu, jako kde se to posunulo i třeba v rámci těch přírodních věd. A teď čekáme na to, jak se k tomu postaví hodnotitelé toho projektu. A já teda jako doufám, že nám to vyjde, protože pokud jo, tak bychom se do toho opravdu pustili. Je to teda 14-milionová investice, jo, protože to je opravdu už jako
1: teda interaktivní, hodně
2: interaktivní, moderní, přesně tak. A měla by být jako opravdu zábavná.
1: Takže plánu a práce je dost. Tak přibližuje no. Sylvie Hříbková. Skravař Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Mám teď pro vás pozvání na jednu speciální výstavu. Městské muzeum Rýmařov totiž chystá opravdu velkou výstavu fotografií Jitřicha Štrajta a připomeneme tak jeho významné životní jubileum. Podrobnosti ty už přidá v našem vysílání historik umění a kurátor muzea Michal Vyhlídal, kterého zdravím. Michale, hezké odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům z Rýmařova.
0: Jindřicha Štrajta známe všichni jako významného českého dokumentárního fotografa, také ale pedagoga nebo organizátora kulturního dění, který žije na Sovinci. Letos navíc slaví významné životní jubileum. Prozradíte víc?
1: Takže právě protože Jindřich Štrajt slaví toto významné životní jubileum, tak my jsme se rozhodli mu uspořádat výstavu, protože je to pro tento kraj nesmírně důležitý člověk, ale i autor. On samozřejmě většinu svého života prožil na Sovinci a Sovinec spadá pod Rýmařovsko, mikroregion, takže zachytil na fotografiích lidé žijící vlastně v tomto kraji a jeho významné kulturní aktivity na hradě Sovinci výstavní dalo vlastně i vznik de facto místní galerii, která sídlí tady v Městském muzeu v Rýmařově. Navíc Jindřich Štrajt po revoluci, když bylo obnoveno muzeum a vznikla tady galerie Octopus, tak byl častým vystavujícím v těchto prostorách. Navíc se k tomu přidává ještě to, že jsme kolegové, jsme přátelé, takže samozřejmě jsme se rozhodli, že nemůžeme vlastně neudělat výstavu Jindřichovi tady u nás v Rýmařově.
0: Výstava začíná už brzy a to 2. července potrvá až do 6. září, ale ta výstava by měla být hned na několika místech. Platí to stále?
1: My jsme koncipovali tu výstavu tímto způsobem, že část výstavy má formu vlastně panelů, paneláže, která je rozestavěna na náměstí v Rýmařově. Takže kolem jdoucí nebo zájemci si mohou vlastně prohlédnout takovou ochutnávku a pak mohou zajít do Městského muzea v Rýmařově, kde máme vlastně dvě galerie, galerie Pranýř, takový komorní prostor a galerie Octopus, tam má dva velké sály. A ta výstava z náměstí bude vlastně pokračovat tady u nás v muzeu s tím, že návštěvníci si prohlédnou jak část fotografického díla černobílého z 80. a 70. let Jindřicha Štrajta, taková ta ikonická tvorba, kterou známe, když se řekne jméno Jindřich Štrajt, ale pak hlavně na ně čeká vlastně cyklus 30 let poté, což je autorův nový cyklus fotografický, který nafotil, na kterém začala pracovat od roku 2019 de facto doteď a je to nový barevný cyklus, který bude tady k vidění ve dvou sálech galerie Octopus. Takže vlastně ve dvou galeriích, ale i na náměstí v Rýmařově.
0: Prosím, můžete, Michale, připomenout i to, kterým tématům se Jindřich Štrajt v tvorbě rád věnuje?
1: Takže on vlastně od počátku své tvorby se zabýval lidmi hlavně a krajinou kolem něj, takže jsou to ty známé fotografie z těch místních obcí Těchanova, Jiříkova, Sovince, Arnoltic, Rýmařova a okolních. Po revoluci vlastně, když autor mohl vycestovat, tak nafotil prostě cyklus třeba ve Francii, v Americe, v Německu, ale pak vlastně se zaměřil na takové tematické cykly, kdy se zabýval a zobrazoval vlastně život tělesně duševně postižených lidí. Fotil ve věznicích, zabýval se prostě tématem drog, bezdomovectví nebo třeba práci v železárnách nebo v lékařském prostředí, otázka rakoviny a tak dál, nebo i třeba otázka víry. Takže jeho dílo je neskutečně jako humanistické a bude zkrátka vždycky aktuální.
0: A podařilo se vám třeba právě pro tu jubilejní výstavu získat něco zajímavého a možná i něco, co i vám udělalo velkou radost?
1: Tak každá spolupráce s Jindřichem Štrajtem je pro nás velkou radostí a tady ta výstava, já mám velkou radost, že

0: úplně jak kdyby ztratil kontakt, jak se ti lidé a ta krajina proměnila přímo tady v tom jeho kraji. Takže on se po 30 letech vrátil zpátky a nafotil vlastně tady tento cyklus, který bude v premiéře výběr z toho cyklu vystaven tady u nás v Městském muzeu v Rymařově, tak z toho mám velkou radost.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava historik umění a kurátor muzea Městského muzea v Rýmařově Michal Vyhlídal. Michale, díky moc za všechny informace, děkuji za pozvání na velmi zajímavou výstavu. Připomeňme, že začíná už 2. července a přeji, ať se všem líbí.
0: Děkuji a 2. července v 17 hodin na viděnou u nás v galerii bude tady i autor přítomen, tak se s ním můžete setkat. Děkujeme a hezký den.
1: Máme se na co těšit. Hezký den i vám. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Také letošní prázdniny s námi můžete každý den cestovat po zámcích. Druhá série Zámeckého léta totiž nabízí více než 50 památek, které stojí za to navštívit. Každé všední dopoledne navíc s námi můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. No a také letos vás provede Zámeckým létem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava František Kinský, který nám už prozradí i ten dnešní cíl.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba, zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou k řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentoval dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

vítr z vinicky, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jí městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: Jak už jsem slíbila, máme pro vás i recept na něco dobrého. V neděli vám totiž Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o likérové řezy, vrstvený desert s piškotem, pudinkovým krémem, ale i šlehačkou a broskvemi, původně od Aleny Doskočilové z Drnovic na Moravě. Naučíme se ho dělat s cukrářem Josefem Maršálem. Maršálkem, promiňte, to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je připravují naši porotci, a to i profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Vrtiška, Roman Paulus, no a právě Josef Maršálek. A budeme se pouštět do změn, anebo ne? Jak to bude vypadat?
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce medvídkového džemu a 1 lžíce cukru.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
2: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Pečte teď!
2: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zvaným. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír vzhůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: A teď jak přijdou vrstvy? Co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme medvídkový džem. Tak máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
2: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak ji nakrájíme.
1: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
0: A do zpěvu prý bude i vám, když si tyto likérové řezy připravíte, no a samozřejmě pak ochutnáte. Jsou výborné, opravdu se vším všudy. Recept podle Josefa Maršálka najdete na www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také původní recept od Aleny Doskočilové z Drnovic. V neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 získal druhé místo díky rozhodnutí poroty. Budou to plněné ořechové trubičky, pečené na skle, které po svém upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: 15 hodin 56, téměř 57 minut. Za malou chvíli aktuální zprávy, co se dovíte. Třeba i to, že dneškem končí 4 čerpací stanice na dálnici za Ostravou, které konkrétně řekneme za 3,5 minuty. Po 16. hodině to vás čeká humoriáda a hostem té dnešní by měl být Ondřej Kepka. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dneškem končí 4 čerpací stanice na dálnici za Ostravou. Městská policie Ostrava v létě zvyšuje dohled v okrajových částech města. V Polsku se utopili 4 lidé za jeden den, riziko zvyšují vedra. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně zataženo s přeháňkami a naměříme kolem 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. 4 čerpacím stanicím na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji dnes končí smlouvy a provozovatelé je musí vyklidit. Jak potvrdil Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, týká se to často využívaných pump v Klimkovicích a v Ražném v obou směrech. Firmy podle něj nepodepsaly nové dohody.
2: Smluvní podmínky více než 15 let staré jsme se snažili jednáním a kompromisními návrhy modernizovat, aby byly v souladu s aktuálními pronájmy ostatních čerpacích stanic na dálniční síti. Tato jednání bohužel nebyla úspěšná a pokračoval by tak stav extrémně nevýhodný pro státní rozpočet. Původní nájemce jsme vyzvali k vyklizení našeho pozemku.
0: Ředitelství silnic a dálnic vybere nové provozovatele. Do té doby na místě zajistí základní zázemí a toalety. Na okrajové části Ostravy bude dohlížet více strážníků. V letních měsících tam totiž častěji dochází ke krádežím a vandalismu. Pokud si lidé všimnou nezvyklého chování osob, měli by kontaktovat policii, říká mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.
3: Jedním z nejúčinnějších opatření je nezanechávat cenné předměty na viditelných místech. Kola, nářadí, elektrospotřebiče, grily a další věci by měly být uloženy mimo dosah zraku, ideálně v uzamčených prostorách. Stejně tak je důležité vozidla vždy uzamykat, a to i v případě, že jsou parkována na soukromém pozemku.
0: V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě začne od zítřka jezdit nová poptávková doprava Airbus. Mikrobus nejezdí v pevné časy na pevné zastávky. Lidé si ho objednají v aplikaci nebo telefonicky a mikrobus je pak sveze po městě a okolí. Kolik aut radnice nasadí, upřesňuje nezávislý starosta Jan Kučera.
4: Pouštíme to na prázdniny, začínáme s jedním autem a během podzimu budeme přidávat auto druhé, tak když se to zavede, rozjede, tak máme vypočítané, že zhruba 2 auta by měla poměrně pohodlně pokrýt potřeby Rožnova. V průběhu budeme vyhodnocovat, jak moc velký zájem je a jestli budeme chtít přidávat třetí auto.
0: Jízdy si už teď můžou lidé zarezervovat v aplikaci Airbus. Během pondělí se v Polsku utopili 4 lidé. Dnes o tom informovala tamní policie, která vybízí k ostražitosti. Od počátku června už v zemi podle serveru Onet utonulo 60 lidí. Podle záchranářů za nejvíce případů může požití alkoholu. Riziko utonutí zvyšují taky současná vedra. V Polsku v neděli teplota přesáhla historické maximum. Rekordy hlásily i další evropské země, včetně Česka.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne postupně zataženo a na většině území přeháňky. Místy bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Hrabůvce v ulici doktora Martínka ve směru od kruhového objezdu k Místecké ulici se srazila 3 osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. Jiné nehody teď hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a
7: Ondřej Kepka.
6: Nadechla se. Nebo lžu?
7: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano, ano,
6: a
7: jsem...
6: je prázdninově naladěn Ondra?
7: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Že tak rychle. Že se mám tak jako představit.
6: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
7: Výborně.
6: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
7: Jdem na to.
1: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda, stále ještě černová, ale už prázdninová, letní, a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik si bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček.
2: No,
3: ne, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No nic. Tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mě totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jo, to, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to střihneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí ničím,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící.
0: Jo.
1: Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko. Jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Číslo do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, Mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propichnutý.
7: No, tak si dám propichnout, no.
6: Jo, ona si dá propichnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No, tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má na ušnici, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To je nápad. Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
6: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: Toči.
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
6: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
7: Tak.
8: Stůl.
7: No. Tak dobrý.
8: No takhle dobrý. By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
8: Si vemme ještě trochu ty slivovice.
7: Ne. Ale... Nepí, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe. Já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu, ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A ty jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: Ono neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Inspirován, takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. Ano. To byla pro ní banalitka, ale to pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humory Jády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, no.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme. Půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. A nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To jsem ne... To...

0: mi píše manželka z Františkových Lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlašku. Prosím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Soudru Dlaško, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
1: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
0: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje?
1: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
0: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
1: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
0: Jaké problémy?
1: Ten jeden se opíjí.
0: A co ten druhý?
1: Ten mu nalévá.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak.
4: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu teda, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo, a zase to nějak roztálo a já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný, a on zase nasněžil. No, tak...
3: Kdo to sestavoval?
4: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
3: To jak se přistěhoval.
4: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
3: A taky směňovalo.
4: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
3: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
4: Ano.
3: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
4: No, tak...
3: Vím, že ty máš nějakou výstavu?
4: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven, opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
3: A už je?
4: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít
3: kolik. Co tam bude za fotky?
4: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě vstupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
3: Klášterec nad Ohří.
4: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do Galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
3: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte. Díky. S panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Teď jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. Ať stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezi A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodínovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: Půl sedme. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: To ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, ne? Jo, tati?
4: Už tam. Ne, počkej, moment, já už sebe z ní obejdu, skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně, budeš mít včas.
4: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
4: Jaký cigaret?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
4: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připravili prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Letím.
4: Já jsem to teď, člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
4: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo? Sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, před dnes referátu není jako umí nádobí.
5: Ne.
4: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
4: Tu polivku mě dej ohřát. Jo?
5: Jo.
4: Tak připrav mě, vykartáču světle žaty.
5: Jo, já vykartáču to pojď.
4: Z hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a razně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
4: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
4: Já se poslíchám, kolik je hodin, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co to děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, naříci, půjďme říci, no. No tak, moment, já tady mám
5: tu druhou,
4: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Sanitky v regionu v pondělí vyjeli za rekordním počtem lidí s obtížemi z horka. V Opavě pokračuje obnova skleněné kopule v budově Bredy. Taky zítra bude kolem 30 stupňů a odpoledne se objeví přehánky a místy bouřky. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury anebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
2: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
1: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Záchranáři v regionu v pondělí ošetřili rekordní počet lidí s obtížemi způsobenými horkem. Sanitky vyjeli k více než 500 takových událostí, což je skoro o 40% více než je dlouhodobý průměr. Citelně přibylo práce taky operátorům tísňových linek, říká mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
3: Posádky vyjížděly za tento den k téměř 120 pacientům s kolapsovým stavem, závratěmi nebo dehydratací. U nich jejich zdravotní problémy velmi pravděpodobně souvisely s tropickým počasím. Nejvíce těchto zásahů bylo v okrese Ostrava a dále pak na Karvinsku.
1: Dva řidiči, kteří na dálnici D1 u Hladkých Životic na Novojičínsku v dubnu zneužili záchranářskou uličku k předjetí kolony a zablokovali tak průjezd sanitce, se budou zodpovídat ve správním řízení. Policie upozorňuje, že podobné jednání může zdržet příjezd záchranářů k raněným a v krajním případě rozhodovat o lidských životech. Za porušení pravidel hrozí řidičům pokuta do 5 000 korun. V Opavě pokročila rekonstrukce historické kopule v bývalém obchodním domě Breda. Na místě už je první z více než 4 000 skleněných výplní, takzvaných luxfér. Velká kupole je dominantou vnitřního prostoru v celé budově.
4: Zatím je to ale jenom první pokus. Další vsazování luxfér začne podle opavské radnice až později. Dlouhodobým cílem magistrátu je postupně celou budovu Bredy opravit a otevřít. Zprovozněná je zatím část přízemí. Pod kopulí je stále hustá spleť lešení. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne postupně zataženo a na většině území přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Vtýtku Místku na kruhovém objezdu silnice číslo 56 u mimoúrovňového křížení s dálnicí D48 havarovala dvě osobní auta, projížděte opatrně. A pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Ano, tady je úterní den v kraji s datem 30. června. Je toho mnoho, co můžeme nabídnout, ale zpravodajský souhrn určitě chybět nebude. Alespoň dvě témata prozradím zatím. Těžkou práci hutníků v třineckých železárnách nahradili naprogramované stroje a koupaliště v Moravskoslezském kraji. Ty hlásí letošní rekordy. Zpravodajský souhrn, jak jsem slíbila, ten zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou ovšem nabídneme až po písničce. Začínáme s Lucí Vondráčkovou a přání krásného letního odpoledne všem.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Čtyřem čerpacím stanicím na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji dnes končí smlouvy a provozovatele je musí vyklidit. Jak potvrdil Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, týká se to často využívaných pump v Klimkovicích a Vražném v obou směrech. Firmy podle něj nepodepsaly nové dohody. Teď se chystá výběr nových provozovatelů. Dnes končí zbraňová amnestie. Šanci zbavit se nelegálně držených kusů dala policie lidem už po šesté v historii. Jak potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská, od ledna lidé v Moravskoslezském kraji odevzdali stovky palných zbraní. Podrobnosti přidáme v této hodině. Řidiči v Krásném poli u Ostravy využívají nový kruhový objezd. Nahradil křížení Opavské a Družební ulice. Stavbaři museli posílit i podloží původní komunikace. Po více než dvouměsíční uzavírce je místo opět průjezdné. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové jde o stou okružní křižovatku v majetku kraje. Bezplatné poradenství s hledáním práce anebo změnou pracovního směřování nabízí nově otevřené kariérní centrum Slezské Ostravy. Poradnu se třemi odbornicemi na pracovní trh otevřela radnice na Gagarinově náměstí. Mluvčí Slezské Ostravy Sandra Štrejlová doporučuje se k návštěvě předem objednat. Kontakty najdete na webu obvodu. Zaměstnanci technických služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm budou využívat nový komunální vysavač. Stroj s elektrickým pohonem pomůže s úklidem náměstí, chodníků, dětských hřišť anebo okolí laviček a košů. Jak upřesnila mluvčí města Iva Vašendová, komunální vysavač přišel na 500 000 korun. Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského bude mít nové vedení. Šéfkou baletu bude původem francouzská choreografka Léa Besudo-Grec. Po 13 letech vystřídá dosavadní vedoucí souboru Lenku Dřímalovou. Ta ale bude s divadlem i nadále spolupracovat. Léa Besudo-Grec chce klást důraz hlavně na pestrost repertoáru a rozšiřovat mezinárodní spolupráci.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, míříme do Třince. Místo lidi, roboti. Tak to vypadá v ocelárně Třineckých železáren. Těžkou práci části zaměstnanců v extrémních podmínkách i při vysokých teplotách totiž nahradili naprogramované stroje. Jsou přizpůsobené velkému žáru. Robotické pracoviště na důležitém výrobním uzlu je první svého druhu vůbec v Evropě.
1: Teď se měřila teplota oceli v mezipánví. Teplota bylo kolem 1530 stupňů Celsia. Robot nabírá, sundal sondu, nabírá další sondu.
2: Kolik lidí to nahradí?
1: Dva lidi to nahradí, ale ta práce se zatraktivní, jak sami můžete cítit na sebe, je tu 48 stupňů Celsia a nikdo by tu nechtěl pracovat 24/7.
2: Popisuje jeden z hutníků přímo vedle obří nádoby s rozžhavenou ocelí. A současně vidíme, jak to vypadalo doteď, ručně.
1: Chlapu se obleká do termopláště.
2: To všechno už odpadne.
3: V těchto vedrech je to obzvláště, řekněme, přínosné.
4: Dodává generální ředitel Třineckých železáren Roman Hajde. Robotická ramena mezitím dělají svou práci při teplotě kolem 60 stupňů v těsné blízkosti nádoby se žhavou ocelí.
3: Tento robot dokáže vlastně uchopit nejprve smíjící trubici, kterou nasadí. Dále umí propálit výtokový kanál nebo úzel, dále umí odebrat vzorek a vhodit kotvu, na základě které potom vlastně dojde k vytažení zbytku ocele.
4: Těchto pět samostatných strojů je další fází robotizace a budoucnosti ocelářské výroby.
3: Toto je začátek nové éry, kdy vlastně robotizace a automatizace v naší společnosti postoupila, řekněme, z těch studených provozů nebo z provozů, kde je teplota nižší, právě sem na výrobu ocele, kde máme teploty vysoké a vysokou náročnost pro naše zaměstnance a precizní opakovatelnost procesu.
4: Je to podle vedení železáren unikátní systém i v celosvětovém srovnání. Kromě toho, že nahradí lidskou práci, zajistí taky větší bezpečnost. Třeba už nehrozí rozstříknutí žhavé oceli. Z Třineckých železáren Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Věci a den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Koupaliště v Moravskoslezském kraji hlásí rekordy. Za uplynulý víkend navštívili plovárny napříč regionem tisícovky lidí. Mohly za to určitě tropické teploty, ale také začátek prázdnin. Jak to vypadalo v jednotlivých městech, to už zjišťovala reportérka Natálie Janišková, které se na detaily ptal Petr Soukup.
1: Velká část provozovatelů koupališť, se kterými jsem mluvila, mi řekla, že v sobotu a v neděli byly venkovní bazény plné, často až na hranici kapacit. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se vyšplhaly nejvyšší teploty v regionu v sobotu na 36 stupňů, v neděli bylo ještě tepleji, 37 stupňů naměřili meteorologové na stanici v Ostravě Porubě.
2: Která koupaliště trhla ten letošní rekord v návštěvnosti?
1: Koupaliště ve Vřesině v neděli přivítalo 9100 návštěvníků, což je letos zatím nejvíce, ale v uplynulých letech byla ta čísla vyšší až k 15 tisícům lidí. Dalším víkendovým rekordmanem bylo taky koupaliště v Krnově. Tam přišlo nejvíce lidí od roku 2018, kdy se celý areál rekonstruoval. A to bylo v neděli přes 2800 návštěvníků. Rekord trhlo i Jablunkovské koupaliště Amerika, venkovní bazén tam je opět otevřený po dvou letech a na Opavskou plovárnu zamířilo v neděli 3000 lidí, což je také zatím letos nejvíce. A pak další koupaliště sice už neměla rekordní návštěvnost, ale počet lidí se blížil plné kapacitě. V Bruntále přišlo v sobotu i v neděli zhruba 600 lidí. Na nově zrekonstruované novojičínské koupaliště dorazilo v neděli skoro 1300 návštěvníků a kapacita byla téměř plná třeba i v koupacím biotopu v Úvalně na Bruntálsku. Oba víkendové dny dorazilo skoro 500 lidí. A narváno bylo taky v akvaparku ve Frenštátě pod Radhoštěm, oba dny skoro 2000 lidí. Na karvinském koupališti se zase dohromady v pátek, sobotu i neděli okoupalo skoro 6 tisíc lidí. Lidé mířili také k velkým koupacím nádržím v Moravskoslezském kraji. Tam už bohužel neznáme konkrétní čísla návštěvnosti, protože nejde o uzavřené areály s provozovatelem. Zároveň ale kvalitu vody stále sleduje krajská hygienická stanice, která aktuální informace zveřejňuje na svém webu. S tím je spojená i bezpečnost lidí, kteří se ve vodě i kolem vody pohybují. Podle mluvčího krajských záchranářů Lukáše Humpla ošetřovali zdravotníci o uplynulém víkendu u vody několik případů zranění a také přehřátí organismu.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Téma pro Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Zbraňová amnestie. Revolver, dědictví po dědečkovi, vojákovi anebo kuriozní nálezy z půdy starých domů. Lidé už policistům v letošní zbraňové amnestii odevzdali tisíce kousků. A ve velkém se beztrestně tak zbavovali také nelegálního střeliva i munice. Dnes to mohli odevzdat naposled, protože amnestie právě dnes skončila. Už zítra držitelům takového zbrojního materiálu bude opět hrozit trest.
1: Vcházíme do dobře zabezpečeného policejního skladu.
2: Nejčastěji tyto kousky jsou památkou pro bývalé vojáky, kteří k tomu přišli různými nám neznámými způsoby. Tak my je tady uskladníme a rozhodneme, jak se dále s nimi naloží.
1: A Tomáš Rajm z oddělení zbraními teď ukáže, jak to vypadá, když já jako občan sem přinesu nějakou zbraň.
2: Po levé straně vidíme vybíjecí zařízení, které slouží k bezpečnému vybití palné zbraně.
1: Já mám v ruce například nějaký revolver a úplně nejdřív ze všeho, než s ním za váma jdu, tak ho tady musím vybít.
2: Ano.
1: Dobře, mám vybito, co dál?
2: Můžete se posadit za stůl.
1: Policejnímu zbraňaři Tomáši Rajmovi už na tomto stole přistály různé speciální kousky. Diverzní zbraň z konce druhé světové války.
2: Můžeme se přesunout do fantazie Jamese Bonda, nicméně nemáme moc informací o tom, za jakých operací byla využita.
1: Nebo 7-centimetrový výrobek rakouského hodináře, neboli nejmenší kulová zbraně na světě.
2: Nesplňuje standardy obranných zbraní.
1: Možná postraší, ale ani nezraní.
2: Nebo... No, řekl bych, že ani nepostraší. Spíše pachatele rozesměje.
1: Dodává policejní zbraňař Tomáš Rajm. Zadržení nelegální zbraně hrozí majiteli trest od 5 let ve vězení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava od pondělí do pátku posloucháte zpravodajský souhrn Den v kraji a teď míříme do Krnova, místní autobusové nádraží, park nebo okolí divadla. Na těchto místech teď můžete potkat uklízecí čety složené převážně z lidí bez domova. Krnovská radnice totiž začala nabízet stravenku za práci. Účast je dobrovolná a zapojit se může každý, kdo má zájem. Projekt ten potrvá do konce roku.
1: Budete si vyšat chlapí vodu, ať vás nekřisím. Pytle mám.
2: Četa dobrovolníků si ještě vybírala poslední nářadí a pomalu vyrážíme do parku nedaleko autobusového nádraží.
1: Tak jdem na to.
3: Není co dělat a mě práce nevadí, jako a mě to baví, no.
2: Od práce ruším Jiřího, ten bydlí na ubytovně místní armády Spásy. V ruce má takové ty dlouhé kleště na sbírání nepořádku a plastový pytel.
3: Jde o to, že dostaneme stravenku na oběd, ale tak prostě je to čisto.
2: Ale tak chutná vám?
3: No, obědy jsou dobré, nemůžu si stěžovat.
2: Vidím, že dlouhé kleště fungují a pracovní rukavice si společně s brigádníky nasadila taky koordinátorka projektu Růžena Ondrušková.
4: Snažím se to brát spíš jako týmovou práci, zapojit se do toho úklidu, aby viděli, že prostě pracujeme jako tým a není to žádná povinnost, kterou by museli splnit. Jde nám o to, aby si zvykli, že ráno po nějaké té základní hygieně se jde na ty 2 hodinky pracovat, aby si zvykli na to, že je to každý den ten úklid a užili si tu odměnu.
2: Město Krnov projekt odkoukalo v Kroměříži, jak mi popisuje vedoucí odboru sociálního Ivo Zdráhal.
5: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkování.
2: Ivo Zdráhal dodává, že stravenky platí v normální restauraci v centru města. Lidé bezdomova nebo v těžké životní situaci se tak můžou socializovat a přijít do kontaktu s běžnou společností. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
7: Pojďte všichni do

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud vás zajímá, jaké počasí budeme mít v Moravskoslezském kraji v dalších hodinách i dnech, to vše se samozřejmě dovíte. Den v kraji posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a proto můžu přivítat Evu Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnes už není až tak horké, přesto teploty jsou určitě tropické. Jak to vypadá aktuálně v kraji?
1: Je to tak a do toho je přece jenom vyšší vlhkost, nebo během dne aspoň byla, a tím pádem máme pocit většího dusna a teploty pořád ještě nejsou příjemné. Většinou vystoupaly na 29 až 32 stupňů Celsia, nad 33 bylo dokonce v Karviné, takže ještě stále tropické dny. Na horách se pak teploty pohybovaly kolem 23 a 20 stupňů Celsia. No a foukal severní vítr rychlostí mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: To je aktuální stav, jak se to bude dále vyvíjet, jaké počasí budeme mít v noci a zítra?
1: Pro zbytek odpoledne a večer a také začátek noci platí výstraha před bouřkami. V našem regionu se budou vytvářet jen velmi lokálně, to znamená na většině území pravděpodobně během toho dnešního dne nezaprší. Největší pravděpodobnost a také nejsilnější projevy by měly mít bouřky v průběhu spíše až noci na Rýmařovsku, Bruntálsku, ale stejně tak se mohou vytvořit pravděpodobně i bouřky na úplném východě našeho regionu, na Třinecku, Jablunkovsku, tam by mohly také dorazit bouřky, které se nyní vyskytují na slovenské straně Beskyd. A v průběhu noci by potom tyto bouřky mohly slábnout, co se týče projevu, ale nějaká přehaňková bouřková činnost se může objevit i v ranních hodinách. Takže přechodně stále i skoro jasná obloha, ale místy tam, kde budou přehaňky, bouřky, zvětšená oblačnost a zejména zpočátku i možnost nebezpečných jevů, jako je krupobytí, přívalové srážky a nebo také nárazy větru. Během té noci pak teploty klesnou na 21 až 17 stupňů Celsia, takže pořád poměrně teplá noc. Vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: A dále?
1: A dále ve středu očekáváme opět den s bouřkami. Dopoledne ještě bude méně oblačnosti, polojasno nebo oblačno a přeháněk nebo bouřek bude méně. V odpoledních hodinách už ale s mnohem vyšší pravděpodobností než dnes očekáváme na většině území přeháňky, místy také bouřky a opět i silné nebo velmi silné. Tam už to pokrytí srážkami bude plošně mnohem větší a tedy mnohem větší pravděpodobnost i na ty nebezpečné jevy. Teploty během zítřka vystoupají ještě na 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech bude tepleji kolem 24 stupňů Celsia, v Jeseníkách kolem 20. Vítr povane slabý, proměnlivý, odpoledne potom mírný od severozápadu, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
0: Takový bude zítřek, tedy středa, co čtvrtek a pátek, alespoň stručně ochladí se nám.
1: Ochladí se, fronta už nás definitivně přejde, takže zpočátku ještě může ve čtvrtek doznívat nějaká oblačnost a přehánky ještě během ranních dopoledních hodin, ale od západu bude převažovat polojasná obloha a jen výjimečně s možností přehánky. Večer se pak úplně vyjasní a teploty už očekáváme během čtvrtka do 25 stupňů Celsia. Pátek bude podobný, ráno ještě místy i zvětšená oblačnost, jinak převážně polojasno a teploty do 24 stupňů Celsia. Bude už větrněji, od severozápadu bude foukat mírný vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít v dalších dnech v Moravskoslezském kraji a proto za předpověď pro ty nejbližší hodiny i dny dnes děkuji Evě Richterikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
1: Hezký večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v kraji s datem 30. června. Co nás čeká zítra? Zítra se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vydáme mimo jiné do Krnova. Zajímat nás bude tradiční aktivita tamní radnice, jejímž cílem je pomoci potřebným. Město totiž spustilo další ročník dobročinné sbírky nazvané Dobré srdce Krnova, která už 10 let pomáhá lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Zajímat se budeme také o moravskoslezskou část Středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení. Ten po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Ostravě, ale také v Brně a v části Slovenska. Kromě domácích tvůrců se letos představí i autoři z Grónska. A do třetice nabídnu ještě reportáž z Jablunkova tamní radnice, chystá žalobu na stavební firmu, která opravovala školní jídelnu. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Podle radnice firma nedodržela termíny. Některé části budovy jsou nebo nejsou kvalitně postavené. Detaily zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava určitě chybět nebudou. Dnešní den v kraji, ten poslední červnový, končí, ale zítra jsme tady opět pro vás. Přeji příjemných poslech dalších minut i hodin našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Primátor Karviné Jan Wolf, obviněný v korupční fotbalové aféře, se vrátil do úřadu. Kraj dokončil v Krásném poli u Ostravy svůj stý kruhový objezd. Valašské Meziříčí proplácí lidem nové výtahy v panelových domech. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně zataženo s přehánkami a naměříme kolem 30 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Primátor Karviné Jan Wolf, zvolený za SocDem, obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes vrátil do úřadu. Potvrdila to mluvčí magistrátu Monika Danková. Policie před minulý týden po Wolfovi vyhlásila pátrání. Učinila tak v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie věděla. Po návratu primátor minulý týden přišel na policii, která ho zadržela. Státní zastupitelství kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování požádalo o jeho vzetí do vazby. To odmítl. Řidiči v Krásném poli u Ostravy využívají nový kruhový objezd. Nahradil křížení Opavské a Družební ulice. Stavbaři museli posílit i podloží původní komunikace. Po více než dvouměsíční uzavírce je místo opět průjezdné. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové jde o stou okružní křižovatku v majetku kraje.
4: Má speciální protismykovou úpravu povrchu, takže je zde provoz nejen komfortnější, ale taky bezpečnější. Stavba vyšla na 10,3 milionů korun, kraj na ní získal ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 7,3 milionu.
2: Prezident Petr Pavel nemůže svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebrat řád Bílého lva, uvedl to mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Hnutí SPD chce, aby Zelenský o nejvyšší státní vyznamenání přišel. Odebrání řádu ale není v pravomoci prezidenta, říká Šeliga.
5: Ústava ani zákon nesvěřují prezidentovi republiky pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Státní vyznamenání udělené nebo propůjčené prezidentem republiky může být odňato pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
2: Zelenský dostal řád před 4 lety v říjnu od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Valašské Meziříčí letos zlepší bezbariérový přístup k téměř 400 bytů. Z programu Mobilita podpoří instalaci 10 nových výtahů a modernizaci dalších 8. Kvůli velkému zájmu obyvatel radní navýšili původně vyčleněnou částku na 4 miliony 600 tisíc korun, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
6: Výtah dokáže lidem výrazně usnadnit každodenní život a často rozhoduje o tom, zda mohou ve svém bytě pohodlně zůstat i ve vyšším věku. Velký zájem o dotace nám ukazuje, že podobná podpora má jednoznačně smysl, a proto jsme se rozhodli program finančně posílit.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu oblačno, přechodně i skoro jasno, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne postupně zataženo a na většině území přehánky. Místy bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů, v Beskydech kolem 24 a v Jeseníkách kolem 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 na 54. kilometru ve směru na Český Těšín stojí porouchané auto, dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer. Máme 4 minuty po 18. hodině. Jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. To znamená, že si dáme už za malou chvíli písničky na přání v ostravské rozhlasové rodince a v druhé půlce hodiny půl hodinku nazvanou Folky. Tak příjemný poslech a krásný podvečer všem.
8: Ostravská rozhlasová rodinka.
7: A kdo dnes slaví, komu přejete, svátek má Šárka, tak milé Šárky, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 30. června. Mám tady písemná přání, která budu postupně předávat, tak věřím, že udělají radost dnešním oslavencům. Vážená redakce, prosíme o písničku 30. června. Písnička bude pro mou kamarádku Janu Čermákovou ze Svěrnova. Milá Janičko, v řadě dnešních gratulantů přijmi naše přáníčko. Pohodu a spokojenost a hlavně pevné zdravíčko. Vše jen to dobré přejí Hela a Láďa.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přidávám další blahopřání, které je hned pro několik oslavenců. Dobrý den, prosíme o směs písniček členů Městského klubu seniorů Karviné Hranic. Jsou to ti, kteří v červnu oslavili narozeniny. Paní Zdenka Tvrdíková, paní Jana Kováčíková, paní Anna Botošová, paní Marie Hrozová, paní Miluše Pluskalová a pan Milan Česlar. Vážení oslavenci, přijměte naše vřelé blahopřání s přáním hodně zdraví, ať vás život v klubu stále baví. Vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou i přáteli přejí členové i výbor MKS.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Právě teď také s ostravskou rozhlasovou rodinkou a další blahopřání. Dobrý den, milá redakce, prosíme o písničku. V úterý 30. června v tento den slaví svátek naše kamarádka Šárka a tak bychom jí rádi k jmeninám popřáli všechno jen to nej. Nejlepší, hodně pohody, radosti a štěstí v životě. Prostě ať se jí všechno daří a plní se jí všechna přání. To přejí kamarádky od kafíčka.
2: Já

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dávám k dispozici i naší telefonní linku 59 611 22 66.

0: Telefonní linku v Ostravské rozhlasové rodince máte k dispozici a dovolala se paní Táňa, kterou zdravím. Krásné odpoledne přeji.
1: Dobrý den, paní Ivetko, tady Táňa z Nové Běle. Zdravím vás a posluchače rádia. Dnes chtěla popřát a nechat zahrát písničku mé dceři Šárce, která má dneska svátek. Milá Šárko, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, láska a zdraví. Ti přeje mamka, manžel Oldřich, dcery Petra a Martina s přítelem Davidem, bratr Petr, Adam se Sandrou, teta Mirka, Alena a Eliška s rodinami. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou. Díky.
0: Tak. Šárce, všechno nejlepší, k tomu děkuji. Medový čaj i s Jakubem Smolíkem. Písničku posílám a vám, paní Táňo, přeji příjemný podvečer. Já naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: Děkuji. Díky.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky. Vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den.
1: Krásný podvečer.
2: Možná taky bych měl říct, dneska to tak sesypeme několik písniček, které jsme ještě nestíhali nebo a vůbec dali jsme nějak dohromady. Teďka třeba. Já jsem říkal před chvilkou Richardovi, vexlářské blues ještě od Bluesberry jsme tady nehráli.
1: Klánovice už jsme tady měli určitě, ale je možné, že vexlácký blues tady ještě nebylo? No a to musíme rychle napravit, protože to je samozřejmě velký hit téhle legendární.
2: Držte si čepice, jedeme.

0: Jako druhé rýžu jsem vybral Blažka. Tohle už se hrozně dlouho nehrálo.
1: A já mám rád Blažka, samozřejmě.
0: Je to jako, to byla písnička, která vlastně Pavla vytlačila z Ostravy. Jo.
1: Pavla Dobeše tedy.
0: Pavla Dobeše, protože jako on chudák malý ve tom svém zanícení ani netušil, že jeden z tajemníků, myslím, že Karviné, okres Karviné, tajemník pro politiku, nějaký to politický nominant se jmenoval Blažek. To nebylo šťastné.
1: A on to vztáhl na sebe, že?

Měl jsem rád Blaška jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, tak už ho měl. Do jedné tlápy chytnul dva chlápy. A i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak kdysi chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek

šéfa, tuž to je gol. Tuž to je drama, takový fláma, ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili, a pytláka hajnem, a zloděja tajnem, tu jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svíňa zprosta, duševně silně zakřiknuty, na prstách zbídu počíta dosta, a vyšmatlané nosí buty. Od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku

0: Tak to už jsme tady měli dva velké hity, folkové, nebo řekněme jeden bluesový, jeden folkový. Co si nám vybral dál, Milane, v dnešní
1: folky? To už jsme dlouho nehráli, prosím tě, nehráli jsme dlouho Epidemii.
0: A víš, že máš pravdu, jako hráli jsme ji už.
1: Jo, to
0: ale,
1: jo.
0: Ale máš pravdu, že už nějakou dobu ne.
1: Takže tohle je taková mě, mému srdci blízká písnička, která se jmenuje Dík, tvoje máma.
2: Myslete si, co jen chcete.

0: Tak pojďme teďka, prosím, teď jsme někde za Brnem. U Martiny Trchové. Tu jsme sice hráli, ale ona ti tak nějak dozrává. To tě je tak příjemné vidět, jak v podstatě se ty věci pohybují, hýbají a jak je to čím dál tím víc příjemné a poslouchatelné. Nechci tím říct, že to že tím nešlo poslouchat, ale bylo to pořád slušné, ale teďka je to hodně zajímavé.
1: Jen trochu jistoty.
2: Jen trochu jistoty.

0: Stala se ti mi taková věc. Přišla mi zpráva od manželské krize, že dotočili 3 písničky. Že vlastně makají na novém albu. Já jsem vlastně se rozčiloval, že nebyli na folkových, rozčiloval jasně správné. Mrzelo mě, že nebyli na folkových cenách, a protože oni byli někde natáčeli a tak dál. Což je dobré, akorát, no, těšil jsem se. Ta kapela je mi hodně příjemná. Myslím si o nich, že to bude dál, že se to bude vyvíjet, že ten racionální základ za tu Teou, která vlastně v těch textech je taková občas neracionální, je to ulétlé a milé, tak na to jsem se těšil. A tady v těch nahrávkách, tak a dostal jsem do Messengeru zprávu, natočili jsme a posílám ti, poslechni si to. Tak jsem z těch 3 věcí, prosím tě, na dnešek vybral 2. A možná to dávám ke zvážení, abyste poslechli další. Ta první je Duša. Můžeš k tomu něco říct?
1: Mám tady mail, který tobě tedy poslala Tea Glacová. Téhle s tvým dovolením tedy ocituji. Tea k té písničce říká, že se tam odráží její kujavské kořeny a fakt, že ji vychovávaly 2 babičky z Valašska, které jí zpívaly lidové písničky. Má prý hodně takových lehce do lidova, ale krize to moc hrát nechce, tedy kapela Manželská krize. A já myslím, že ono se to podá. Poslechněme si Duši.

0: A teďka pojďme na druhou věc, která tady v té podobě zpracovali dřez. Co tam máš od dřezu?
1: Od dřezu tady mám zase z toho mailu tej Glacové. Tady píše, cituji, když jsem mi zpívala na koncertu poprvé, tak jsem u toho měla slzy, jaká to byla síla. Má to text, který je pro mě obrovské téma. Jak moc se do vztahu s někým zanořujeme. Dokážeme to ustát ve své autentičnosti. Nenecháme se převálcovat druhou osobou. Co žárlivost. Kde jsem já a co už já nejsem.
0: Konec.
1: Téa je básnířka, to je no, tady z toho to... patrné. I ty maily jsou takové.
0: Dřez se jmenuje písnička.

0: A teď v rychlosti, prosím, pojďme na poslední. Komu z nás se poštěstí, aby napsal písničku, která se stane hymnou města?
1: No, Ranému Součkovi samozřejmě.
0: Tak si ji teda pustme.
1: Fajné Ahoj. Město, René Souček a nahrávka od nás z rozhlasu.
0: Mějte se, potkáme se za týden.
2: Já můžu se tady, jo? Jo, ty se jeď. Dobře. Já to mám u doktora. Jedenáct zastupitelů to schválilo jako hymnu. Mezi nima i jedna žena.

że chyba wiesz, co robię.

0: kdy hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga vlačera, tešu karšuně ben.

0: Poslech o Roma Vakeren nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalším z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl u svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: polské Oswiecimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie a kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů. Jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Vělu nákladů v práci oraz zaangažování vělu vybitných postačí romských.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji? Kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracují, ale chtěli by a spolupracují s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají ty další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Ano, jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Programy edukacyjne dla szkół, przedszkoli, po prostu v lokálních i również odwiedzają nás młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Oswiecimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Oswiecimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Oswiecimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Oswiecimi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mankavtumenge Budbach, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v 5 setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek. Na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host, příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, kde nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety, je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný a to má úžasnou symbiózu, cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jede s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A to další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to není, to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl. A Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované a něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dále, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo. Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui, jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval nebo se to vyřešilo na následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: Jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno máme směrně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě, je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády, beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mě někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku a nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, a zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. To je cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme,

0: tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Když se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
1: jsem
0: když pro, to někdo
1: mám
0: umí.
1: Mám děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuji jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám, mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš, ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
4: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Zájem lékařů není o tyto ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách krát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
2: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor.
1: Počasí.
2: V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat ty nejzajímavější bylo moc těžké.
6: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte dál, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně, pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě, Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu, je.
4: A společně s manželem máte něco namlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem namls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, smákem?
3: Tvarohem ne, bohužel smákem nemám.
4: Povidla?
3: Ne, povidla. Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi pobožnosti takové. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali. Tak říkají, tak co, něco si zahrajeme, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal jako pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no, takže od něho 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: Nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. Co pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no, tak uviděla.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně. Tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl takový rozumný člověk, tak povídal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím vás, si dali první pusu.
3: Zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádej velký, ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda národního výboru, přečetl ty, jako, ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam bylo řada svatebčanů, že jo. A to je kostel hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zarábí teda to, a ona naposledy s tatínkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no a to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak mě ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla záhoj, přišel teda tatínek s ní a předal jej tam a začal obrat, no. Kostelník přines prsínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce a no, on latinský nějaký i domine pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na národním výboru a ještě v kostele.
3: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musel nastat nějaký kompromisy, jsem tam v nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všecko zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stolice a vyhrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
4: No a ještě tohle, bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý těch písničky a tak.
3: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahraný, ale nedá se to použít.
5: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
3: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrany a i jako, že může zaspívat.
2: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy, konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
6: Následuje vrbické trio.

0: Než moje hoře žulička, než moje hoře žulička po výplatě zakouká. Než moje hoře žulička, než moje hoře žulička po výplatě zakouká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
3: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
4: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roků, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměr. No tak tenkrát chtěli jsme Škodovku, no a přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
5: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
6: Asi na Klínkách k domu, ukázat to našim mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Klínka se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
4: Udělali takový okruh, že jo, tak, na Svědici a na Chledy a to bylo první. No a jináž pak jsme trávili různé dovolení, že jo. Koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
5: Vy jste kempovali teda?
4: Kempovali, jo.
5: Kde nejdál?
6: Kde, ne, no byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie. A po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky. Jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli. No samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto. Já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, na veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
5: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
6: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
5: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
6: Já jsem byla uvidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
4: Byl to takový velký rybník.
6: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
5: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili i díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
6: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
4: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku nabluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte to opravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
5: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
4: U naší kapličky.
6: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná. Takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru. To by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: Já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně...
4: Pojďte.
3: Já se nemůžu hnout z místa, protože vy teda napínáte, že to...
4: Tak běžte,
3: já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči. No to snad ne, tohle není možný, prosím vás. Tohle nemůžeme chtět, depa.
4: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
5: To vím, no. Pane, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
4: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no tak, takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
4: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
5: Jen ho naledit.
3: Jo, to je úžasný, teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
4: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
4: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe. Co říkáte?
3: Uděláme.
5: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný. Koukejte, jaký pěný. No to je krásný.
4: To je malý.
3: To ne. Si děláte legraci.
4: To je malý, nedali jsme velký.
3: Fakt.
5: Na ukázku to stačí.
4: Tak jak se vám to líbí, Karle?
5: No, úžasně. Já jsem z toho unešen. Když
3: mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už máme hrozný chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh Zlaté lásky. Vypráví ho manželé Jiruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že

0: budou děti brzo, nakonec teda byly až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn a tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
1: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
2: Ten starší je Miloslav, a ten mladší je po mně Karel.
1: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
2: Normálně.
1: U večeře jednoho dne?
2: Tak jo.
0: Asi jo, ono to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička, a zatím to byl kluk.
2: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, čekají to druhý, takže říká, to bude holčička, jo. Takový ty ženský, no, říká, vidíte, tak jsme se všechny spletli. A byl kluk druhý.
1: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluly do toho života, co to znamenalo, byly nějaké změny, bylo to náročnější v té době, jaké?
0: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe a už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo, takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce, poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit, umejt se, že jo, pořádně. Takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím taková, ten bezstarostný život už musel stranou. Musel přeci jenom si to podřídit rodině.
1: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
0: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
1: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
2: No, tak nějak.
0: Většinou jo, vždycky tak kolem tej 10, půl, 2, půl 11, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer jdem zároveň.
1: Kdo stává dřív?
0: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole, připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
2: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazáry nějaký.
1: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
2: No někdy jdu vzbudit.
0: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jináž stávám sama, ale když už je 7:30, tak už se nedá nic dělat.
2: I budím pusinkou.
1: Tak to má být, ne?
2: No, zrovna tak, když jdem spat, tak si dáme pusinku a ulehneme.
1: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvě toho kostela?
2: No, většinou chodíme spolu všude.
0: To určitě.
1: Byl i v té době, a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize, nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu? Bylo něco takového?
0: Tak to nevím,
2: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádá, jo, o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme smazata, aby jsme si užívali ten svět tady.
1: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
2: Pěstu včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
0: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
1: Maruško, co vy? Koníčky.
0: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole, anebo tam ještě právě z Chlinech tam jedna chodila, no, nebo ráda plavu, to mám taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a tak různě, no.
1: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
0: No, tak oni jsou lehčí a těžší, já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
1: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
0: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
1: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu a do každého dne jdete s takovým optimismem? Kde to berete? Dejte návod ostatním.
2: Prostě se máme rádi od začátku.
0: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak těch 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je za vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladejma děvčatama tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárla. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila. No.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne. Určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já. Snad. Auto snad to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi, ty by něco potřebovala, ho nemohli jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch zprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jinýho spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda. No, ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mě, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky, Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čeká máme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přeci velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pociťovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšemže pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno.
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
2: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
6: Ale dnešní ženy jsou jiné.
2: Ženy jsou stále stejné.
6: A váš Dekameron čtou i muži.
2: Tím lépe.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labicheova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustředuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy při svarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně, schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě, jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na dvě nebo tři míle od města, vytvoří skupiny po pěti nebo po šesti, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíké kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.

0: Můžeme začít. Kouříte?
1: Inu, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
0: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
1: 29.
0: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
1: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
0: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
1: 7 až 8 tisíc ročně.
0: Z pozemků nebo z cenných papírů?
1: Hlavně z cenných papírů, lady.
0: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
1: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
0: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
1: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
0: Které číslo, pane Worthingu?
1: 149.
0: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
1: No, ta móda nebo to místo?
0: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
1: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
0: O, ty počítáme k Toryům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
1: Ztratil jsem oba rodiče.
0: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
1: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
0: Nalezen?
1: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
0: A kde?
1: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
0: Ale...
1: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
0: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
1: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
0: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
1: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
0: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí,

byste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal jsem mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko mezi tím neustálým a vytrvalým. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: Probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam, byl jsem tam, bez. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jeho číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc. Nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem říct spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a teď je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem mě několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo, u mě, já jsem měl zko 4 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, a jsem ho nemocněl s stafilokokem a pobyt v nemocnici mě dostal už na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to... To mě nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří oni se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to chlastá děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takovej dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, ta se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svojí přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže je někdo závislý na nějaký osobě,
0: Ale Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: No, láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, oni si to vidí proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka, jo. To by se mělo léčit, jako jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit, ten trvá léta. A ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě. Ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No, ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny. Ty jsi mě přepal takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože to je vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji hladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před malou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer. A k těm změnám, no já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá, jo. A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví. Jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. Mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaní a pracujou a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel. To znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každej nese, jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
0: No, proto jsem nedá. Zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by právě možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefonát, paní Eva.
1: A tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedli. Jsem se konečně po dlouho půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím, jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu?
1: Až v manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávají se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout a pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to, co říkáte, jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic vezle. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě výst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak jsem mi udělala na sladko, co by on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten stek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla sticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy, můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu, to no. Muži nemáme rádi. Paní Boženo, no. Děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska. Dobrý večer.
1: Dlho jsme nerozprávali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer a všetkým horúcie.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, o když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Nechce, áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla. Strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú. Hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech ta burka nepríde.
0: Tak, ano, přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila?
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, čo taká, že kde ma posadili, tam jsem byla, nic jsem si nevěděla sama vybavit, som sa hambila všade chodiť. A manžel mi hovorí, to, dievča moje zlaté, nemôžeš takto robiť. Tak postupne som sa fakt zmenila a keď zomrel, vám poviem, ja som sa tak strašne zmenila, že ja sa nepoznávam vôbec, že ja som si vedela vybaviť, no všetko. Čo sa týka pohrebu, to urobil syn, ale čo sa týka elektriku prevysať, plyn a tak ďalej, všetko. Všetko som si sama vybavila. Takže ja som sa veľmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z očí v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno, ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala toľko kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť, ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám, ja som spadla do šachty na vodu, čo mám.
0: Jejde.
1: A som sa tak poudierala, ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taky mekší, ale toto má přesvědčil, že v dnešnom

0: živote človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No. Takže je to tak, a zvlášť keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
1: No tak nejaký Šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželova života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
0: Koľko sme boli? 55 rokov.
1: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
0: To mi nie je zlova čiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne... My sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka toho, to tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
1: Pani Aničko, moc krát vám děkuju. Je to další pohled na téma, kvůli komu jsem se změnila, což je téma dnešní noční linky. A jsem vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Aj vy sa majte krásne, prežijte tu horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem tiež, som ho dlho nepočula.
1: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct. No tak on říkal, ale... že mu ještě není 80, takže možná to do té 80ky plánuje, no.
0: No, tak děkujem pěkně. Dobře, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, a aby jsme tě teploty trošku tak kludnějšie prežili. Majte sa pekne, dobrú noc.
1: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz / linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak moc krát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pochodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně nic jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo, a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se říct od něčeho, no.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, samozřejmě nikoho urazit, ale...
1: Takže jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit, prostě ano. Jsem byl donucený k tomu, vlastně ve svý podstatě, protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici, nebo prostě někde, já vím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl, no a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit. Od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gol, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž v obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje, já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium té vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No, vlastně úplně ovšem. Ale...
1: Ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuju za váš telefonát a přeji vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty, tak ať je celý ano, červenec hezký. Naslyšeno.
1: Tak, děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na 1. místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe, že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tohleto téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tom a tom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, no a vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam o to, tam
1: jo, takhle. Změnu. No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byli, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych ano, neskákal ano. Příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Vlastně popisujete ano. mě, ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: A všem
0: dobrou
1: taky.
0: Noc.
1: Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel před malou chvilkou, tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
1: Já jsem se musela natáhnout.
0: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Tak vám zdravím. Jsem horko.
0: No jo. Kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No, já jsem se nezměnila, já jsem stejná a nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížu, ale moje kolegyně, teda ta se jako změnila vůči mě, já nic nedělala, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. Já pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a její sestru, která se voláme všechno, a ona je taková tvrdohlavec. No.
0: Tak možná dělat. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne, ne. Tak ji řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No, ale
0: já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuji moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě, máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečko, hodně zdraví vám přeju. Jo?
0: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
0: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo, jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
0: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Ano, několikrát.
0: Tak zkuste říct, v čem.
2: Takže Milena v Olomouce.
0: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
2: Mohu mluvit?
0: Ano.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor vzbuzoval už svým hněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. A jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, když se jakási zasmušila, zamračená, Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct? Já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říká, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem, jo, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuřete v té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak vzdili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byly byli jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já nic toho všeho, no prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ti medici chodili místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
0: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
2: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
0: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomaleji, jestli pan profesor přestal kouřit.
2: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný. Ale prostě už byl takový i těm druhým, trochu takový komunikativní, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřila nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za našima do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě. A
0: vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátor, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem děkuju. Přesně jste trefila dnešní téma.
2: Ano, asi tak bych to také řekla.
0: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
2: Také přeju a všem posluchačům.
0: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu? Ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirování někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu, svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne. Rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit. Ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: To byla nutnost. Ne, to byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistil, tam to pěkně rozpašilo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, že když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám, to zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně, byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to bych za
0: No tak no, o sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě
1: už
0: zajímá. Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku poopravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
1: No tak, to...

0: ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hetriku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0. Vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gol, ten druhý ve 53. minutě Barkola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale já myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: No, na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. Musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to, ale...
0: Oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, já... jsou to neveselé, ale a k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáži uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to, no a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a...
0: Ohne trošku.
1: Trošku ohne. Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový...
0: Teď mě napadl...
1: Víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový, a když já to nemusím mít, a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? A oni to mají a já ne. No, tak, takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou. Změny jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale tady pálí ten penicilín moravský, takže no. I na to by mohli taky přeskočit nebo přejít. Takže,
0: to je pravda, nebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje.
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak, já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už je hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám hezké léto.
1: Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Jenom. Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuji.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem jí 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Jo, prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní, bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte,
1: někdo
0: o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a mě prostě v továrně na WC, ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoc, ale dovedu i ublížit potom, když
0: jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, oko za oko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, tak děkuju já. A přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky. Naslyšenou. Dobrou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, mě jedá. Už se vám volal několikrát, ale teď se mi to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás a paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i Franz Židovpovic, který vymyslel vodováhu a polovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
0: Promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné, teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás, nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. a mám stejné problémy, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. Uh-huh. A pomalinku se měním, poslouchávám denně, uh-huh, a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohovnici, uh-huh, je mě zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Dožil, jo. Uh-huh. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat. A jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takový moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tady vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte. Možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: stala.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat, a nebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím, protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říká, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách. Víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné, tedy psí hlavy, a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisnout, to bylo bílé místo. A v Jibernské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli, a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, ze svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná panička. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dívat, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komisní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali. A nebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Voskobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejte za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A mu pába, ne. Poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole, a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států, od založení ministerstev vnitr, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutina je tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutina?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 950.
2: Z Náprstkova.
3: Z Náprstkova. Z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou čet, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparatio, on to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc, to se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, souroze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, Dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. A vystavila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
4: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel. V neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném koberci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezi tím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem. Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu o ryzím češství.

Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberka, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenberků, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenberkům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenberkové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenberkové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky. Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny, a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti 4 předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. 3 z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn Taxis z Loučné a Nymburka si vzal starší sestru, František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných Šestákových románků.
Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná, to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala, ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí. Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O 2 roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého.
A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou, kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl dva syny a dvě dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti rvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.